Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru, nemůžeš

tap the hoe. I tap the hoe. Tap the hoe. I tap the hoe.

Máme neděli 24. května roku 2026. Jak už jsem řekl, posloucháte Rádio 1. Venku zuří léto. No a my jsme si hráli Left Field, skladbu Original. Teď už se nám rozeznívá z novinky, která se jmenuje Lucent, skladba Temple od Spooky. A v podobném klidném rytmu ještě chvíli zůstaneme. Ještě jednou vám přeju hezkou neděli, krásné ráno a příjemný poslech Rady 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzzbeast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.

0: This was never meant for us. This was never meant for us.
1: Příjemné nedělní ráno, ještě jednou máme minutu po 7 hodině v neděli 24. května. Posloucháte Rádio 1. Od jehož mikrofonu vás nebo vám krásnou neděli přeje Filip Týc. Právě nám doznívá skladba This Was Never Meant For Us. Je to z nové desky Mobyho. Teď už Ravína Lose My Focus a já jenom v rychlosti povím, co jste slyšeli před Mobym. To byly Afterlife, Jens Buchert, Daniel Avery, Gary Rostock, Rabbit Music, Juha Meky, Petola Spooky a Leftfield. Tak to byla ta hodinka mezi 6 a 7. Tracklist již visí na stránkách Rádia 1. Teď máme 2 minutky po 7. a jak už jsem říkal, Ravína, Lose My Focus.

Tak to byla James Kay a skladba Blink Mod, July Mix z jejího alba Friends. James Kay jste mohli vidět a slyšet naživo na narozeninách našeho rádia. Má 7 hodin 12 minut. Posloucháte Rádio 1.

Don't worry about what you can't control. To jsou Salt nám právě teď hrají a před nimi nám dohráli Dalata The Lonely City. Máme 7 hodin 17 minut.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Dívka s kytarou Beth Gibbons a její verze skladby Sunday Morning, původně Velvet Underground, jinak se právě nacházíme na kompilaci War Child Help to Sunday Morning. Před Beth Gibbons měli ještě Gnars Barkley se skladbou Pictures.

Fontaines DC Black Boys on Mopeds, to je jejich přihrávka skladby původně od Sinéa O'Connora. Také tato věc se nachází na kompilaci War Child Help 2 a stejně tak jako následující záležitost Sunday Light, kterou mají na svědomí Anna Calvi, Nilfer, Janja a Dove Ellis.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktorii na jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

7 hodin 45 minut dohráli nám The Antlers, They Lost All of Us z alba The Blight. No a teď nám zahrají Deary. Kteří mají album s názvem Birding. My posloucháme skladbu Alma. No a vězte, že Deary přijedou zahrát v listopadu do Bike Jesus.

francouzská skupina duo Kiss Facility, které tvoří Maya Alcateri a Salvador Navarrete, vydali album Kazná. My jsme si z toho alba pouštili skladbu Lynch. Teď už jde na twist. A jejich nové album News from Planet Zombie, Who We Used to Be, máme za 8 minut 8 hodin.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Reklama na Radio 1.

to je portugalský projekt Pimenta Caseira, jejich věc Maybach. A tím jsme se dostali přes 8. hodinu. Toto už jsou Air z jejich takové remixové kompilace. Skladba Cosmic Bird, ve které hostuje Jean-Jacques Perry.

0: No, s touto deskou mají co dočinění Air. Alexis Taylor vydal desku Paris in Spring. Nahrával jí v Paříži právě ve studio Niklase Godina, tedy jednoho z poloviny, nebo poloviny Air. I Can Feel Your Love se jmenovala skladba.
1: Rádio 1, to žeru.
0: Která nám právě dozněla, toto už je DJ Poolboy, Your Everything.

Máme 8 hodin 15 minut, posloucháte Radio 1 v neděli 24. května. Hrají nám Kidnap, skladba Woven. A na řadu přijdou, nebo přijde Amtrak, Where We Belong. Hezkou neděli a příjemný poslech Radio 1.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 26. května uslyšíte záznam vystoupení Jana Senfta, českého písničkáře vystupujícího pod jménem Člověk krve, které proběhlo roku 2021 v rámci festivalu Vivat Villa.
2: A jsou paneli v řadě, no jo, ve starým sadě, no jo.
1: Rádio 1 On Stage s Člověkem krve. V úterý 26. května od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

A Happiness Feels je nové album kapely Reverend and Makers a z něj úvodní věc Haircut, kde hostuje ještě Vicky McClure.

Aurora a Tom Rowland z Chemical Brothers společně pod názvem Tomora vydali album Come Closer a my jsme slyšeli ukázku Somewhere Else. Teď už novinka od Fat Duck, Go Fuck Yourself.

0: Kulturní servis.
1: Osm hodin 40 a to je na Rádiu 1 čas vyhrazený kulturnímu servisu pro dnešní neděli 24. května roku 2026. Začneme festivaly. Pivo a Burger Fest, festival poctivého kraftového piva, šťavnatých burgerů a dobré hudby na Karlínském náměstí. Filmy Edison Film Hub ve 2015 uvádí film Drama, Kinopilotů v 18.10, Mandalorian a Grogu ve 20.40 Drama. Kino Tlabačov v 18 hodin pověz o stříbrné jedli ve 20 hodin Mandalorian a Grogu. A Kaštan scéna Unijazzu v 18 hodin s plyšákem po Africe. Galerie Art to.to Galerie v uhelném mlýně mezi námi v Tichu. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 78. Národní galerie Praha veletrční parád z NGP 230 let. V DOXu vystavují Jiří Petrbok, deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, za a proti. Trafo galerie Lucie Rosická, Laundromat, program Projemné zacházení, Novoměstská radnice, výstava s názvem Elegance. V Kunsthále Praha vystavuje William Kendrich, The Battle Between Yes and No. Muzeum Kampa Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Plejády skla. Rock Café Jiří 231, Climate Revolution. Kaštan, scéna Unijazzu Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Galerie Lázně Liberec Jiří Černický, Západ země ze slunce. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní. V Bechvalském zámku můžete zhlédnout výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchy na galerii výstava Ginny Park a Kurta Gebauera After the Atlas. Galerie umění Karlovy Vary. Výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Galerie C12 Fashion Grain. Čítárna Unijazz Svět jinýma očima. Výstava obrazů umělců na spektru autismu. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Wedge. Galerie Panská, jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Etc. Art, vystavuje Jiří Surůvka, Můj boj. Pragovka galerie, tam je skupinová výstava Jídlo jako rituál. Galerie moderního umění v Rovnici nad Labem, výstava Miroslava Machotky, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově, Ondřej Mestek, rekreace. Koncerty a tančiny v Cargo Galerii ve 20 hodin JMSN. Loď tajemství 19.30, koncert Big Bandu Unizono. Lucerna Music Bar 21 hodin The Abyssinians a Lone Ranger. V Jazz Doku ve 20 hodin Nigel Price a Lubor Šmoldas. Bike Jesus Snuggle. Divadla v Meat Factory ve 20 hodin Noční můry s Čápem Marabu. Divadlo v Celetné v 19.30 Největší příběh všech dob. Divadlo La Fabrika v 19.30 Moment in Time. Zachs Pub v Plzni v 19 hodin České nebe. Jatka 78 v 18 hodin. Směj se, pořád se směji. Švandovo divadlo v 19 hodin, dívenka na trampolíně. Rock Café v 19 hodin, MBA Company, my děti ze stanice Zoo. Divadlo v Dlouhé v 17 hodin, jak vidět neviditelné. V Paláci Akropolis 18 hodin, divadlo Nie, Můra, trochu světla ještě zbývá. Studio Hrdinů ve 20 hodin, měsíční kámen a kulturní stanice Galaxie v 17 hodin, jižní procesí. Zbývají tu ještě ostatní Středočeské muzeum Design Lok, Studio Alta Open House a na Rádio 1 v 18 hodin Breakbeat Conference a ve 20 hodin novinky na alternativní scéně, které uvádí Josef Sedloň. 16.15, repríza tohoto kulturního servisu. Teď máme 8 hodin 46 a do 9 hodiny si pustíme ještě pár skladeb, než přijde na řadu repríza hitparády Rádia 1. Hned tou první budou YouTube a Resurrection Song.

Foreign Tanks se bude jmenovat album nové od skupiny The Rolling Stones, které vyjde začátkem července. Ochutnáv

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Mezi ploty, více

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Telling, Matony a Krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
4: Reklama na Rádio 1.
5: Teď za malou chvilku už bude 9 hodin, to přijde na řadu repríza. Hitparády Rádia 1, než si k ní dostaneme, jak vám pustím ještě jednu skladbu a do třetice to bude někdo z těch hudebních dinosaurů. Paul McCartney a Ringo Starr vydali vlastně svůj první duet po konci Beatles, jmenuje se Home to Us, takže ten si právě teď poslechneme a já vám popřeju hezkou neděli. Můžeme se slyšet ještě v 11 hodin u všech hudeb světa, pokud ne, tak někdy příště. Mějte hezký den a třeba i s poslechem Rádia 1.

0: Čirým žákem. Naše rodinné zlato.
1: A je to tady.
2: Dobrý večer. Tak, začíná další hitparáda Rádia 1. Já jsem zjistil, že nějak nám to tady upadá, protože za prvý hostovský sluchátka jedny tady nejsou, druhý jsou nějaký voholený a třetí jsou prasklí, takže já vysílám s těmi prasklými, který aspoň mají nějaký zvuk.
1: Tak, inženýr má prasklá sluchátka, odrbaný mobil a rozpitou svou omšelou.
2: Ale také mám čaj, který mi udělala Jana a jsem potěšen a je velmi dobrý.
1: Dnes je Mezinárodní den čaje a protože inženýr kdysi dávno daroval pytlík dobrého čaje, což hraničí s malým zázrakem, tak jsem se rozhodla, že budu hodná a přinesu mu.
2: To je dobře, že to zanechalo nějaký ten. Hele, to je vtipný, protože já jsem dneska byl na obědě se svojí spolužačkou z Gimplu a zrovna jsem, jako jsme se bavili o čajích a já znám že jo, ty, jako dva čaje, který jsem vymyslel, jako který jsem prostě našel já, že mi chutnají, plus mám nějaký od tebe, tak jsem jí hned začal jako to spát.
1: Machrovat to, samozřejmě jistě, ano.
2: Mohl jsem to ještě podtrhnout tím, že je Mezinárodní den čaje, že jo, což jsem nevěděl.
1: Já tak aspoň poznal, že o tom vlastně nic nevíš a jenom se snažíš oslňovat ženy.
2: Což vůbec nevadí, protože tam oběd byl o jídle, nikoliv o oslňování. Začíná další Rádia 1 s datem 21. května. My tady s Janou si občas takhle zavysíláme dohromady, zhruba tak jednou až spíše dvakrát až třikrát ročně. Čili dnes tady na vás budeme dva a je pro vás připravena tradiční sbírka soutěžních skladeb, nejprve 5 novinek a pak 20 soutěžních skladeb a ještě jedna retro skladba, kterou budeme muset s Janou ještě vymyslet.
1: Co? Já už mám dávno vymyšlenou samozřejmě.
2: Výborně, výborně.
1: Ale začneme teda od novinek rovnou.
2: Určitě.
1: Jdem na to.
2: Novinek je 5 a myslím si, že hned ta první vás zaujme. Jedná se o spolupráci francouzského producenta Generation a Švéda Young Lean, kterýho asi, jehož jméno by vám co si mělo říkat. No a single, který se jmenuje Storm, konkrétně Storm 2, protože ten původní single, no, respektive ta skladba se dá složit do dvou, Storm 1 a Storm 2, takhle i vyšly na tom singlu, tak my si hrajeme druhou část a ta skladba, respektive to souskladbí, má úplně úžasný video a o tom vám řekne něco Jana.
1: Je to v podstatě spíš jako krátký generační film, který je o jako křehkých dospívajících chlapcích, kteří tu křehkost řeší tím, že si dávají pěstí do nosu. Ale má to naprosto jako super choreografii. Ten klip nebo to video s nima dělal Damien Chalet, což je jako dost slavný choreograf, jak jsem tak jako při pátrání zjistila. A jsou tam neskutečný jako skupinový scény, kdy lidi ve školních uniformách různě tančí a úplně z toho přecházejí v oči. A jako fakt je to teda velkolepý, to jsem koukla jak vrána. Ta písnička jako sama o sobě dobrá, ale tady to tomu dává další level. Jako.
2: To je, myslím si, že to bude jeden z jako takových zapamatovatelných a zásadních klipů asi.
1: Klipu určitě. Písnička nevím, ale ten klip je prostě, já si myslím, že to je fakt velký. No. Uh-huh. Tak jo, takže jedem. Generation Young Lean Storm 2.
3: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1. Like

0: Toto doznívá první novinka Generation Young Lean Storm 2. Nabejtili jsme vás i na videoklip, tak se podívejte.
1: Tady se pozná, kdo má pubertální
0: ano,
1: děti.
0: Ano, přesně tak. No počkej, oni už tohle ani oni nepoužívají, jo, to jo, už jsem zastydlej.
1: Vlastně. Takže vlastně to je takový to nejhorší, že ten rodič používá to, co už je trapný.
0: Jo, přesně.
1: Že jako třeba budeš takový tý roli toho, že co mladým dívkám říká, že to byl takový žabec nebo tak něco.
0: Ježíš, no jo.
1: No pokračuj.
0: Další skladbou mezi novinkami je čerstvý single s názvem Upgrade od pro mě celkem záhadného projektu Cutface, což jsou dva Francouzi, pokud se nemýlím.
1: Je to francouzská.
0: Francouz, výborně. Cutface, Upgrade. Nic moc k tomu nemám, jen jestli k tomu máš nějaké vyšší informace.
1: V podstatě oni o tom říkají, že to je čistý ponor do strašného mejdanu, na kterém se snažíte zapomenout a jediný jako způsob, jak to činíte, je naprosto se otupit vším, co je po ruce.
0: Dobrý.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Hitparádu Rádia 1. Pan inženýr tady vypráví o svém nadšení z nedávného koncertu. Možná by si to mohl v rychlosti stručně připomenout.
1: Posluchači vědí, že já tady dost často propaguji kapelu Sunflower Bean, kterou mám hodně rád.
0: jako asi jediný člověk v Evropě.
1: A pravděpodobně jsem jejím největším českým fanouškem.
0: Nepochybně. Získal se právě štítek věrného fanouška.
1: Kdy několik členů této kapely, respektive všichni tři, se rozhodli udělat si svoje vlastní solové projekty. A Julia Cumming, která vlastně je zpěvačkou, tak se rozhodla jet i do Evropy, takže jsem se byl podívat v Berlíně na jejím koncertě, bylo to velmi pěkné. Nemá tam lidi ze své původní kapely, má tam někoho úplně jiného. Akorát teda byli trošku rozčarováni z toho, že na ně do klubu Mikropol v Berlíně přišlo zhruba tak 35 lidí, což bylo vidět, zjevně nečekali. Ale já jsem se tam pak bavil s tím kytaristou, který říkal, a takový koncerty intimní jsou jako nejlepší. Že? Úplně jsem si přesně vzpomněl to, jak jsme onehdá hráli s Decline v Opavě pro 17 lidí a říkali jsme si úplně to samé. No, takže výlet do Berlína byl dobrý. Pokračujeme dál v novinkách a hrajeme si druhý single z chystané desky, nové od Death Cab for Cutie, čili kapely Bena Gibbarda. Ta deska se bude jmenovat I Built You a Tower a vlastně ona už vyjde teďka 5. června, což je vlastně asi za 14 dní.
0: Tak, zatím jsou venku právě dva tracky a pak předpokládám, že ještě něco dalšího v Rádiu 1 zazní a natáčel se částečně v domácích studiích. Jsem zvědavá, jak to poskládali. Takže Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Hitparádu Rádia 1 dnes ve vydání, které moderuje Jana Kománková a já. A Jana vám teď před další skladbou ještě co si řekne, o co si vás požádá.
1: Já vás o nic nežádám. Já už nic nechci. Ne, jenom jsme chtěli zmínit, že nám samozřejmě můžete psát do studia, jako vždycky, to znamená na studio@radio1.cz nebo do chatu na radio1.cz, protože to čteme a jsme zvědaví. A čeká nás další novinka na tom sen pro město Keep, takový ozvěny 60. let. A je to píseň o naději a o tom, že se necháte unést proudem, který vám dává naději, aspoň takhle to oni popisují.
0: Zní to jako úplně jako téměř husí kůže původního soulu a jako
1: zní to jako husí kůže původního soulu? Jakože soul měl husí kůže. Ne, jako, takhle zněla. To je husí kůže. Poslechněte si z husí kůži.
0: Oni vědí, jak to myslím. Promise to keep. Je to, jako já jsem si myslel, podle toho zvuku, že, který je prostě jako částečně starý, jsem si říkal, že to opravdu už nějaká zasloužilá paní vokalistka. A ono ne, ona má teprve dvě desky a jsou tam ty ozvěny 60kových husích kůží.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: stoky husí kůže soulu. Paní, která ještě není zasloužila, nicméně hudebně to zní velmi zralé, řekněme. Poslední dnešní novinka Malty Beat a Sam Wilder skladba Please Hold Me, což vyniká zejména uklidňujícími vokály.
1: Tak je to holandský kolektiv, jako je to hodně na poplí, já sám jsem jako váhal, jestli to mám do hit parády dát nebo ne, ale nakonec jsem usoudil, že
0: jako
1: jo.
0: Mohli jste to zahradit raději Arab Strap, který
1: máme,
0: jsou taky nový, čerství. Tak by se mohli zahradit čerství, nikoliv ohnilý.
1: O týden starý. Please Hold Me featuring Sam Wilder.
2: Novinka týdne v hit parádě Rádia 1.
1: To je ono.
0: To je ona novinka. Pište nám.

0: Mňo.
1: Jo, tak se pustíme potkat. My máme za sebou poslední novinku Multibeat a Sam Welder. Please hold me, takže už víte, pro co máte hlasovat. Stručně vám ještě sdělím, že hlasovat se dá na stránkách Rádia 1, a to dnes přesně od 22. hodiny, kdy se na webu Rádia 1 objeví aktuální žebříček, který vy znáte zatím jenom z jedné čtvrtiny. Hlasujte a moc děkujeme za všechny hlasy, které jste posílali. Teď jste hlasovali trošku víc, ono to bude možná spojený i s tím, že dneska si losujeme lístky na Davida Byrna, takže vás bylo více hlasujících, trošku vás to namotivovalo, který teda tady bude brzo vystupovat, takže 17. června. Dále jenom stručně připomenu, že hitparádu slyšíte vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin a následně v neděli dopoledne v repríze. Obvykle vás tady pozvu na pár vybraných koncertů. Dneska je dobrý, že je tady Jana, protože ta pečlivě sleduje a publikuje seznam koncertů na svém webu protišedi.cz.
0: Ach, jistě někdo objeví, že tam něco chybí a vždycky, když nazdílím
1: na
0: sociálních sítích, tak někdo vyšťourá nějakou věc a teď se jako tváří.
1: Ale nezapomeň, že my máme posluchače a jako znám je jménem, nebudu je tady jmenovat, oni vědí, kdo jsou, který prostě na ty všechny koncerty chodí za nás, jako oni prostě vědí, kde co je, a jako je to životní filozofie chodit na všechny kvalitní koncerty, jo, na který my prostě jako nemůžeme.
0: A všecko sledovat, mě jako fascinuje, jak jsou lidi znalí a pečlivý, takže aspoň to prolítneme rychle. Dneska IBN Waves už tak nějak asi začaly v 6:30, takže se tam promítnou španělský, portugalský kapely, a zítra PIL v Sasazu, pozítří 23. května Goran Bregovič taky v Sasazu. 27. května Glacial, což je Lee Ronaldo, Tony Buck, David Watson, má super skupina zkušených hráčů, řekněme, v Meat Factory, to si myslím, že bude fakt hezký. A takhle třeba v červnu, 6. června, party ve Františkánu, Stereo MCs a další. 7. června, triky v Meat Factory. 8. června, Baxter Jury v Roxy. Koší, nevím, myslím, že já se vždycky spolu...
1: Ještě 9. června Garbage.
0: Jo, to jsem přeskočila schválně. A zase stejně tak přeskočím Košín. Ne, mě se vždycky vybaví, jak byla taková nějaká ta petice Košín v Praze, nechceme. Nicméně...
1: Já nebudu říkat, že zase zhruba před 4 lety jsem byl na Košín v Lucer na baru a myslel jsem, že to bude příšerný. A ono to vůbec nebylo příšerný, to bylo docela dobrý.
0: Fakt?
1: Takhle minimálně atmosféru si paní dokázala tam omotat ty lidi kolem jako prstů, to jsem musel ocenit. Jo. Jinak samozřejmě tam nezaznělo nic nového, zazněly starý hity a aspoň pan bubeník do toho docela solidně řezal, ale paní jako velmi férově si tam ty lidi jako povodila, což jako bylo sympatický. A navíc tam dělá můj kámoš Martin Pouček, který ho tímto zdravím, a mám tam slevu na báru, takže to vůbec nebylo špatný.
0: Takhle se to dělá. Tak pokud vás spíš než toto zajímá nějaká kvalitní hudba, tak 13. a 14. června Respekt Festival, opener na Štvanici, za Os Queens a spoustu dalších etno kapel. Pokud vás zajímá nějaký ostřejší věci, tak 15. června Shutter v Cargo Gallery, 17. června již zmíněný David Byrne v O2 Univerzu, Mac DeMarco ve Foru Karlín 18. června, pak bude Metronome Festival, takže pokud se vám chce do Letňan třeba za Nickem Cavem a Stingem, tak můžete na konci měsíce. Pokud preferujete, řekněme, menší prostory, tak Aldous Harding 22. června v Roxy a 25. června v Arše Matmos, to si myslím, že bude fakt dobrý. Wu-Tang Club v Rožnově pod Radoštěm 25. pak, když by se chtěli na výlet.
1: Wu-Tang Club v Rožnově pod Radoštěm, to je boží naprosto.
0: Ne, Wu-Tang Club, ty Wu-Tang. A Wu-Tang Club, hele, bude jakýsi jako graffiti festival, který jako je nějakým způsobem zaštítěný, ale vůbec nikdo vlastně neví pořádně, jestli tam jako bude ta hudební produkce, takže to za ním ještě nezmíním.
1: Ale i tak to zní dobře, jako v Rožnově pod Radoštěm.
0: No jasně, jako 15. července Kraftwerk ve Foru Karlín, to se dost těším.
1: Jdeš?
0: Jo, na
1: jdu?
0: To půjdu.
1: Taky jdu.
0: Na to půjdu, jako jak třeba se mi nechce na místo jako Letňany, tak to forum jako snesu. A jako tím, že tam umí být fakt krásný čirej zvuk a ty Kraftwerk by tam mohly vyznít, tak na to se už docela dlouho těším.
1: Já beru děti, říct. Některé z mých dětí beru a jdeme určitě taky.
0: Susan Vega, pokud jste nostalgičtí, tak 15. července v Arše. A já nevím, myslím, že jako moc dál.
1: Už to už asi stačí.
0: Nemusí, akorát možná ještě zmíním, že jsem málem přehlídla, že Mavis Staples, úžasná zpěvačka, přijede na krásný ztráty v srpnu na festival Michala Prokopa, což jako mě mile překvapilo.
1: To je taková ta už paní v letech?
0: Paní, který je asi 80
1: něco.
0: To je
1: něco. Ta, co teďka s těma Gorillaz
0: A vydala coverový album asi před půl rokem, který je úplně úžasný. Jsou tam předělání třeba Sparkle Horse, takový věci, který bys jako vůbec nečekal, že někdo takovejhle jako si převezme do repertoáru a je to jako strašně jímavý a skvělý. A prostě z něčeho nic se objeví jako ve všeticích.
1: Jako. To je super, protože mě teďka zaujala tím, jak jsem ji viděl v pár klipech vlastně těch Gorillaz na té nový desce.
0: Tak hurá na festival v půlce srpna. Tak jo, příště vám určitě povíme víc. Já myslím, že teďka už se nebudeme dlouze rochnit v plánech na hodně dopředu a pustíme si nějaký ty jako
1: jo,
0: budující.
1: Ano. Tak přesně, 15. místo Lambrini Girls. Divoká dvojka, která taky hrála loni v By Jesus, prej to bylo jako fakt punk jako na entou. Cult of Celebrity, taková rychlovka na 15. místě, už 3 týdny v parádě.

0: To byly Lambrini Girls a já jsem si uvědomil, že jsme ještě neřekli dvě akce, které jsme měli v plánu sdělit, a to jsou pozvánky na akce související s Rádiem 1.
1: Pravda.
0: No, nejprve teď v úterý příští týden, 26. proběhne další večer s názvem Rádio 1 na blízko, a to je příležitost, kdy my si zveme, já a Jana si zveme někoho z kolegů z Rádia 1, tentokrát to bude Tadeáš Háger, do čítárny Unijazzu a tam je zpovídáme.
1: Tak 14. díl začne jako vždycky v nějakých 7 hodin plus minus. On to jako má začít 7, ale někdy se vždycky dát ještě cigáro, začínáme v 19.10.
0: 7.04.
1: Ale já si myslím, že to bude fajn, protože tady až je velmi všestranný člověk, hrá ve spoustě kapel, je výtvarně činej a zase to bude jako jiný pohled na Rádio 1. Je to tam jako vždycky volný vstup.
0: A je tam útulno.
1: A je tam útulno, je to příjemný místo. Takže 26. května můžete přijít do Žižkovský čítárny Unijazz a pokud chcete, tak můžete taky na tu Dobříš.
0: Ano, na Dobříši v pátek 29. května proběhne nepravidelný večírek.
1: Již druhý v
0: pořadí. DJs Rádia 1 k příležitosti 35. narozenin.
1: Tak ještě jako doslavujeme ty narozeniny.
0: Ano, přesně tak. Minule se to povedlo, tak doufám, že se to povede i teď, tak určitě na Dobříš to není daleko. Program bude bohatý, začneme besedou a pak bude následovat divoký line-up, který vám Jana připomene.
1: Trošky line-up z hlavy nevím.
0: Aha, tak dobrý, tak já myslel, že do toho koukáš.
1: Ne, já koukám tady do nablízko a snažím se
0: jo,
1: ještě.
0: Jo, tak já ten line-up vím.
1: Tak
0: Douglas Arianes, Babe Ellen, Stan Zim a Josef Sedloň, to bude to jsou všechno náboje toho večírku, který bude v pátek 29. června v kulturním domě na Dobříši.
1: Já myslím, že ty mimopražské akce mají určitý kouzlo, jak to není tak přehlcený, protože samozřejmě v Praze je každý večer několik věcí a ty lidi jsou trochu jako ofrnělí, tak myslím si, že tyhle ty akce mají určitý jako punc něčeho navíc, aspoň jmenuje jako ten, já jsem teda jako odjížděla první, takže nevím, co se tam dělo potom, no, ale slyšela jsem, že to byl jako velmi divoký večírek, na který se vzpomíná ještě 2 roky poté, takže.
0: Jako já doufám, že se to podaří aspoň jako zopáknout stejně tak, jako to bylo minule, nebo dokonce lépe, protože ti lidé, kteří tam třeba nedorazili před těma 2-3 lety, tak teď před 2, tak jako trošku litují a těší se na to, že právě mají šanci to napravit. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Takže
0: každopádně.
1: Kulturák na Dobříši, interiér v podstatě pamatuje už jako různé několik režimů.
0: No to bývalá synagoga, takže to má ještě přesah.
1: Ještě taky, to jsem ani nevěděl.
0: No, ano, ano.
1: Takže 29. května a předtím teda 26. května na Žižkově v čítárně Unijazz v usedlosti Krenovka, dá se tam jít i jako ze zora po takovém tom chodníčku. A
0: jo, potom, ano. My se posuneme dál, já prozradím, že do hitparády prodrali všechny novinky z minulého kola, čili všech 5 a právě na místě 14. je to berlínský producent Asa Asa 808 ve spolupráci s producentem Throwing Snow, Samsara Spirals. Pěkná věc.

0: Posloucháte Hitparádu Rádia 1 a pokračujem dál.
1: Ano, je tady americká zpěvačka Lucy Dacus, která spolu s Phoebe Bridgers a Julian Baker tvoří kapelu Boy Genius. Novinka z minulého týdne, je to. Jmenuje se Planting Tomatoes, už minule jsem měl tento problém. Zajímavý singlík o tom, že slečna se zamyslela údajně v zákulisí berlínského svého koncertu a rozhodla se napsat single o rozumném trávení času, v podstatě takovém jako užitečném flákání se jsem to pochopil.
0: Jo, tak to je hezký. No.

0: hezké flákání. A pokračujem přáním modré oblohy.
1: Fink, britská trojice vedená Finem Greenlem a jejich devátá deska Wishing for Blue Sky, pěkná písnička, taková, nevím, propluje a neurazí, ale v tom dobrým slova smyslu.
0: Není to málo?
1: Ne, v tom, ona neurazí v tom dobrým slova smyslu.
0: Není to málo na hitparádu rádia?
1: Není, to tam patří, je to pěkný.

0: Krásná věc je to. Ano, vyjádřil jsem se o ní špatně.
1: A nic neříkám. No. Já se jenom významně dívám.
0: Máme tady 11. místo. To jsou Channel Beats, respektive je New Yorkský muzikant Shane Lavars. Teprve jeho druhá deska s názvem Your Day Will Come 26. června vyjde a my si hrajeme skladbu Song for the Messenger. To je novinka z minulého kola taky.

0: Channel Beats, teď se pohybujeme v velmi klidných vodách, protože i ta následující věc bude klidná.
1: Tak jo. Grace Ives, What If?

0: My se tady s Janou ještě mimo bavíme o různých zážitcích, zejména s mými dětmi. Já jsem...
1: Zážitcích, jako Jerry má dlouhý monolog o svých nudných rodinných věcech, ne, já to dělám hm.
0: Já jsem si teďka vzpomněl
1: ale jsme se po...
0: na jednu věc jsem si vzpomněl, která jako Aneška, moje dcera, se tady občas i se mnou byla v rádiu vysílat. A teďka se jako posteskla kvůli hudbě, protože ona říká, teď poslouchá jako K-pop, začala poslouchat, jak tam vybírá nějaký věci.
1: A to by se taky stýskala, kdyby poslouchala
0: jsme
1: K-pop.
0: Jako jeli v autě a říká, tati, já mám problém. Já jsem zjistila, že vůbec neposlouchám Slipknoty, že jo. Takže aha, má občas jako tendenci být smutná z toho, že poslouchá K-pop a zapomněla na své oblíbené kapely.
1: A nechceš jí pustit nějakou dobrou hudbu?
0: A tak to jí naučili kluci, že jo? Ty a
1: tak si by si mohl zasáhnout sobě autorita. Tady v rádiu máš přístup k takovému množství krásné, to, kvalitní hudby.
0: To jo, ale já nebudu
1: tak s dětem poslouchat určovat, na jednu stranu podřadný schematický K-pop a na druhou stranu jako tady uřvaný klauny.
0: A ona neposlouchá jenom Slipknoty, mám poslouchá Metalliku třeba ještě k tomu a Rammstein, že jo?
1: Jako...
0: Čím tě mám ještě, Jani, čím tě mám ještě udeřit?
1: Jako, udeřím já tebe, ale nebude to metaforicky Metalliku.
0: No, pojďme dál. New Yorkští Fuckers a pak hned třeba můžeme pustit Solvex.
1: Aka inženýrce na cigáru.
0: Přesně tak. A aby, takhle, nemusí je pouštět Solvex, ty jsou sami dlouhý na to cigáro, ale klidně to můžeme spojit dohromady a taky furt nekecáme.
1: No tak to je, takže teďka mě čeká 9 minut monologu inženýra o jeho rodinných peripetích a vás čekají Fuckers Butterfly a potom Solvex Perfect We Are Not.

0: Teď nás čeká trocha irského sebeurčení, Kneecap, Irish Goodbye a Kate Tempest jako host.
1: To novinka z minulého kola.
0: A docela rychle vystřelila na sedmé místo.

0: Chains to Bleed.
1: Jeho alternativní rock and roll a asi s milionem refrénů tahle ta skladba.
2: Venco, proč bučí?
3: Onyx se mi vypnul.

0: Prej si říkal, že to je jako z naší školky, tahle písnička.
1: No to jsem tady říkal minule, že to má tolik, že tolik refrénů snad nemá ani, nemají ani holky z naší školky.
0: Víš, teď ti to můžeme opakovat. A vidíš, jak to hezký, úspěšný v parádě. Co to říká o úspěšnosti písní a vkusu našich posluchačů? Ale vlastně ještě víš, je něco, co naopak je zádumčivý, smutný muž a... taková rozjímavá.
1: Ale taky vlastně už jako hodně historický, že? Protože oba pánové se jmenují Kurt teda. Ať Kurt Wagner z Lemče, pan Kurt Weill, tak mají už za sebou jako leta. A já jsem třeba vůbec nevěděl, že Lemče ještě hrajou. Jako,
0: jo, a jako on tady byl i jako duo, tady byli v jednom malém divadle, mě nedávno koncert. A jinak jako fungují furt. Hmm. Pátý místo, jedna z novinek, se probojovala zatím nejvýš z těch nasazených.
1: Jinak pro zajímavost na banjo, nevím, jestli přímo v této písničce, ale na desce Lamb Chop hraje Bon Iver. Nebo je Justin Vernon.

0: Musím říct, že mě vždycky potěší, že takovýhle věci se dostalo na špici parády.
1: Děkujem za pěkné hlasování. Následují Boards of Canada.
0: Tak si pustíme tape 05. Velký návrat.

0: Adam Čivýborco v Kanada, který se vrací s různým mediálním šumem, všelijakými tajemnými plagáty a tak.
1: A novou deskou.
0: No, to myslím, to jako to celá věc je, protože mají novou desku, víš? To tak některé kapely dělají, já vím, že ty se v hudbě nepohybuješ.
1: Ty jsi to řekla strašně mlhavě, že s tou mlhou, tak jsem si říkal, jako ano, ústí to, tak třeba ne všichni vědí, že to ústí v desku, že mohli taky jenom vypustit mlhu a se odejít. Borcov Kanada, ta deska vyjde 29. května.
0: Tak a ty můžeš teďka mlžit ano. O různých soutěžích a výhercích.
1: Výborně. Tak. Připomínám, že úderem 22. hodiny, tedy ve čtvrtek večer, můžete začít hlasovat do žebříčku Hitparády Rádia 1 s datem 21. května. A v případě, že tak učiníte, tak příští týden tři z vás hlasujících mohou udržet lístky na koncert kapely Košín.
0: Která bude vystupovat. Teď nebude nikdo hlasovat.
1: 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air. Nicméně, já už jsem tady zmiňoval, že vzhledem k tomu, že jsou tady jako ceny lístky na koncert Davida Byrna, teď na 17. června, tak vás hlasovalo docela dost. A výherci jsou Šárka Čížková, Pavla Špiváková a Milena Svobodová. Tyto tři dámy můžou vyrazit na koncert Davida Byrna. Gratuluji. Svá jména naleznete také na webu Hitparády a kolegyně vám zašle e-mail, jak si svoje lístky můžete převzít. Jinak do Hitparády postoupilo celkem všech pět novinek z minulého kola a pět skladeb, které Hitparádu opustily, byly Pussifer z prvního místa, Fever Ray, Jenny Beth, Holy Bones a Baxter Dury a Derry Bay. Tak, toť asi vše. Připomenu, že Hitparádu slýcháte dvakrát týdně ve čtvrtek a v neděli. Když už budete v tom hlasování, podpořte také sesterský pořad Hitparádu českých a slovenských hitů Velká sedma, kterou...
0: A pokud se bojíte, že vyhrajete lístek na Košín, tak hlasujte radši na Velké sedmě.
1: Dobrá, bývám dobrým zvykem, že si teď hrajeme nějakou retroskladbu a Jana samozřejmě nějakou připravila. A pro mě to je překvapení, páč jsme si nestačili říct, co vlastně teda Janě si vybrala.
0: Vybrala jsem, protože teď oslavil 80. Robert Fripp, což mi přijde jako hezký a vlastně se to ani moc nereflektovalo, tak skladbu, kterou udělali s Davidem Stervienem, oni v roce 1993 vydali společný album, který, myslím, je moc milý a dobře se poslouchá. A jako jediný single z toho existuje skladba Jean de Birdman, má i video. Pro videový nerdy dodávám, že jeho režisér Greenhawk se v zápětí strašně proslavil, protože udělal klip k skladbě Black Hole Sun od Soundgarden, ale ještě předtím udělal klip tady k té písni.

0: Máme tady výkřik nikoliv na tuhle skladbu, ale koukám, že ten člověk to psal před čtvrt hodinou hezké a skvělé, tak dobře, tak aspoň někdo nás poslouchá, dokonce někdo, kdo umí všechny písmenka.
1: Jinak to, dík za tuhle retroskladbu, ty desku si poslechnu, protože na to jsem úplně zapomněl.
0: Celý hezký album, rok 93, nějak to jako zapadlo ta deska, podle mě si...
1: A hrávali jsme to v rádiu, jako Standa Zima to hrál hodně, jo, David Sylvie.
0: Tenkrát se to fasovalo, myslím, když to byla jako ta zlatá éra těch gramofonových firem, kdy začali přivážet tyhle ty dobrý věci a dávali to různým novinářům a médiím poměrně ve velkým, takže... Takže rok 93.
1: Krása. Pojďme se podívat na třetí místo hitparády Rádia 1, tam se o dvě místa posunuli Future Islands, kapela vedená Samem Herringem, který každá jeho interpretace skladeb je vlastně bojem o život téměř. Tak energického frontmana jsem dlouho neviděl. Future Islands budou vydávat bestovku 22. května, znamená zítra, a v rámci teda nové tvorby přidali na ní i jeden z nových singlů Find Love.
2: Rádio 1. To žeru.

0: Future Islands, než se pustíme do dalších dvou míst, tak ještě tady zdravím posluchače, který píše, že se chystá na party Rádio 1 na Dobříš a ptá se, od kolika začíná beseda?
1: No, v 8 začneme.
0: V 8 začne začít... vše, takže v 8 začne beseda, pak po, řekněme, necelý hodině?
1: To asi možná ty a budeme se zkrátit.
0: Tak
1: no.
0: po méně než hodině, tak, možná no. i po půl hodině, ano. začne hrát hudba, takže doraž včas. Píše, že to je věrný fanoušek, tak to je
1: odměnilé. To je dobrý, to mám rado.
0: Si těší, že se někomu chce nás ještě být našimi fanoušky. Každopádně, zbývají dvě místa, druhý místo Kyoto a Warpaint.
1: Kyoto, dvojice Rowan Heath a Lou Rhodes, druhá deska Black Salt, jinak Kyoto se objevili loni v Praze na takovém koncertě. Zajímalo by mě, kolik tam bylo lidí, ale byl takový relativně, nevím, málo, podle mého málo propagovaný koncert, ale určitě to bylo krásné.

0: No a vypadá se bude chýlit k závěru. A my vám teda ještě připomenem, že můžete přijít příští pátek na Dobříš na párty a že můžete přijít příští týden taky do Krenovky a Kačítány Unijazz.
1: To bude v úterý.
0: To bude v úterý. A tady píšou ještě posluchači, že besedu budeme muset protáhnout. Nebo se si budou chtít povídat. A tady ještě někdo jiný píše, že koncert Kyoto, že byl sice podle ní propagovaný standardně, nebo aspoň to teda konstatuje, jenomže vyšel na 17. listopad.
1: Aha.
0: Což...
1: On byl na té lodi, na Cargo Galerii.
0: Na té lodi a hlavně se trochu bojím, že Kyoto u nás nejsou zase tak... Jako Lou Rhodes, ano, Lamp, ano, ale Kyoto, že možná tam ten link nenastal a plus 17. listopad, prostě těžký datum. No, nicméně... koncert, na který by lidi přišli, i kdyby nebyl propagovaný vůbec, by tady, kdyby tady hráli Messi Fetek, a jo, ještě kdyby s nima byl Tom Waits. Ano, jako Messi Fetek dlouho nic neudělal, já už jsem měla za to, že se stanou pouze jako aktivisty, už jsem je ani pak přestala sledovat na sociálních médiích, protože jsem si říkala, ty už snad jako žádnou hudbu neudělají. A z ničeho nic se vynořili s celou novou písní a s oslujícím Tomem Waitsem. A ta věc je jako fakt dobrá, přesvědčivá a i oblíbená mezi naším posluchačstvem, takže vyhráli hitparádu.
1: První místo, Boots on the Ground.
0: Já si myslím, že i v té celoroční budou bodovat, co?
1: Uvidíme, zatím jsou tady 3 týdny, tak jak se to nějak... poskládá. Já si myslím, že jo, protože hned z novinky vyskočily na první místo.
0: Já si myslím, že v celoroční hitparádě budou první až třetí, kdyby
1: se vsadila. Musíme určit termín celoroční hitparády.
0: No, čtvrtek vychází na Silvestra.
1: Výborně. A dáme Silvestra.
0: Tak jo, já jsem pro.
1: Tak jo.

Tak to bylo první místo hitparádě Rádia 1, Boots on the Ground, Massive Attack a Tom Waits, protiválečný song dvou legend. No a nás teďka čeká rychlá rekapitulace dnešního pořadu.

0: to je Radio 1.
1: Tak nejprve novinky. Novinka první Generation a Young Lean, single s názvem Storm 2. Dále jsme slyšeli Cut Face, skladbu Upgrade. A toto už jsou Death Cab for Cutie, Punching in the Flowers. Novinka s názvem Promise to Keep od Ellie Thompson, 4. A poslední novinka, Multibeat, Please Hold Me, featuring Sam Wilder. Lamborghini Girls, 15. místo, Cult of Celebrity. Čtrnácté místo Samsara Spirals, což je německý producent Asa 808 a Brit Throwing Snow, novinka z minulého kola. Jinak škoda, že v rádiu nemáme webkameru, teď by se zrovna hodila, protože Jana, která tady se mnou celé 2 hodiny pěkně vysílala, nyní se rozhodla, že bude prozkoumávat nejrůznější iluminační aplikace typu stroboskop, které obzvláště jdou využít v rádiu. V hitparádě jsme měli taky Lucy Dacus a její skladbu Planting Tomatoes. Wishing. 12. Fink, Wishing for Blue Sky. 11. Channel Beats. Já to musím přečíst rychle už, protože tady se nedá pracovat. Jana mi tady komíhá svítícím telefonem. Pojď se Jani rozloučit. Já řeknu, že na místě 10. Grace Ives, pak byly Fuckers, Solvex a tak dále. Tohle jsou třeba Fuckers, teďka tohle jsou Solvex. A ještě to vezmeme rychle, tady jsou Kneecap a Kate Tempest. Já už skoro nic nevidím, že už mám úplně vyblikaný oči. Hráli jsme si taky Kurta Weila, Chance to Bleed. Tady máte 2 vteřiny této skladby, protože už musím utíkat. Lamp Chop Weekend, novinka na místě 5. Dále nový Boards of Canada na místě 4. To jsou oni. Future Islands, Find Love. 2. místo, Kyoto Warpaint. A 1. Massive Attack a Tom Waits, Boots on the Ground. Tak, já děkuji za pozornost. Jani, pojď se ještě rozloučit s našimi posluchači. Nemůžeš takhle utéct úplně.
2: A nikam neutíkám. Hezky se loučím, naslyšenou je tak příští středu. Jednak v nějakých dalších společných hitparádách a jinak takhle. Slyšíš jenom příští čtvrtek?
1: Tak, jsem si říkal.
2: Odpoledne, příští čtvrtek bude také další díl pořadu Sleep Clubbing, který bude už brzo mít stejný díl a jinak občasné hostování v hitparádě.
1: Tak jo, mějte se hezky.

0: každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato. Reklama Rádia 1.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Reklama na Rádio 1.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.
2: Yeah,

Hezké dopoledne, 4 minuty po 11. hodině nám na Radu 1 dozněla první skladba dnešního vydání pořadu Všechny hudby světa, což je hodinka věnovaná World Music, kterou můžete slýchat na frekvenci 91,9 každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. Dnes vás s tou hodinkou provede Filip Týc. Ještě dodám, že máme neděli 24. května. No a na úvod všech hudeb světa nám zahráli Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers, kteří společně vydali album Ruy de Tovar, a my jsme si pustili hned úvodní věc z tohoto alba Cumbia del Lobo. To byly Mexican Institute of Sound and Meridian Brothers. A následuje francouzské duo Kokanha, které pochází z Toulouse, vydali album Flame nebo Flame Folklore, a přesně tato skladba nám teď zahraje. Já vám přeji hezkou neděli a příjemný poslech Rádia 1.

0: Dankeschön. Ihr seid super, wunderbar.
1: Dancefloor, Derviš, zahraný live, tak to byli Al-Djawalat, že německá čtyřčlenná kapela z Freiburgu im Breisgau, a Djawala mají venku album Resistance, právě záznam jejich živého koncertu, no a my jsme právě z této desky poslouchali skladbu Dancefloor, Derviš. Tolik Al-Djawala, a když trochu toho Balkánu, tak ještě s balkánskou hudbou zůstaneme, pak jdeme se do Rumunska, do Bukurešti, kde sídlí Balkan Taksim, kteří vydali album Acid Balkanica, z něj nám zazní věc s názvem Orchidea. Balkan Taksim ve všech hudbách světa.

Madonna è drama queen alias Madonna in Gonga je keňská reperka, bubenice, kulturní podnikatelka, která míchá hip-hop, reggae, dancehall, soul, blues a elektro-hip-hopovou hudbu a založila též festivaly Africa Nuvo a Blankets and Wine ve východní Africe. A kromě toho všeho jí vyšlo nedávno album Now It's Experience Talking, z kterého právě jsme si hráli skladbu Amazing. To byla tolik Madonna drama queen. Mira Nadřigin, 24 minut, posloucháte Rádio 1, pořad všechny hudby světa a právě se dostáváme na ukázku s názvem Ombak Ombak, kterou mají na svědomí Ali a Sharif Megarbani, jejich společné album má název Tirakat. A toto je teda spojení v Jakartě sídlícím triu, které si říká Ali a libanonský skladatel a hudebník Sharif Megarbani. Tady je jejich věc společná Ombak Ombak. Ombak.

Jacques Arbib, piano a klávesy, Conti Belong, bicí, perkuse, zpěv. A dohromady toto pařížské duo vydalo album Afrobarok. My jsme si pustili jako ochutnávku z tohoto alba skladbu N'Gola and Ekang. Tolik Jacques Arbib a Conti Belong na Rádio 1 ve všech hudbách světa. Následují Alligator Trio a jejich album Balafon Evolution. No a jak už z názvu napovídá, hlavní roli tady hraje právě skladba, nástroj Balafon. Stejnojmenná skladba jako to album, tedy Balafon Evolution, nám právě teď zazní. Podání Alligator Trio. Posloucháte Všechny hudby světa na rádiu.

Balafon ještě jednou, tentokrát album Bala Beats a kanazové orchestra, skupina z Burkina Faso, jejich skladba Dambeye, právě z toho alba Bala Beats, které vyšlo v loňském roce. Posloucháte Radio 1, pořad všechny hudby světa a na řadě jsou Tammy Crest, saharská rocková skupina z Mali, jimž vyšlo letos nové album, nebo minialbum, jmenuje se Asikel. No a právě z této desky nám zazní věc s názvem Adak Oentit, tedy jsou Tammy Crest.

Fala, tak se jmenuje nový single Fatoumaty Diawara, malijské z pěvačky a kytaristky, již vychází letos nové album Massa, nová deska, a právě Fala tuto desku předznamenává. Máme 11 hodin 51 minut. Posloucháte Rádio 1, pořad všechny hudby světa, který se pomalinku blíží ke svému konci. Má před sebou poslední položku. Tou položkou bude další novinka, album Hope od Angelique Kidjo, další malijské superhvězdy. Poslechneme si skladbu No Stopping Us. No a já jenom ještě doplním, že tracklist dnešního vydání pořadu všechny hudby světa již visí na stránkách Rádia 1, a ještě jednou dodám, že všechny hudby světa můžete slýchat každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. Dnes vás s tou hodinkou provázel Filip Týc. No a ještě připomenu, že už se blíží festival Respekt, který proběhne letos 13. a 14. června. Budeme se mu věnovat, myslím, v některém dalších vydání. To už je tedy ode mě pro dnešek vše. Užijte si hezkou neděli, případně s poslechem Rádia 1, a budu se těšit opět někdy naslyšenou. Mějte se moc fajn, a tady je Angelique Kidjo.

0: conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Reklama na Radio 1.

Tu

Krásné nedělní poledne, milí posluchači Rádia 1, čeká nás společný tříhodinový polední klid na Rádiu 1. Tohle byla taková neoficiální znělka Zbigniew Preissner, Pluhý Secret Garden a rovnou se přesuneme do Finska, Mikko Joensuu a skladba Geith. Doufám, že se máte hezky a přeju, ať se vám krásně poslouchá. A jak jsem říkal, budu tu s váma až do 15. hodiny a mé jméno je David Pomáč.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 26. května uslyšíte záznam vystoupení Jana Senfta, českého písničkáře vystupujícího pod jménem Člověk krve, které proběhlo roku 2021 v rámci festivalu Vivat Villa.
2: A jsou panely v řadě, no jo, ve starým sádě, no jo.
1: Rádio 1 On Stage s Člověkem krve. V úterý 26. května od 22 hodin.
0: Rádio 1.cz.
3: Posloucháte polední klid na Rádiu 1. Před chviličkou jsme slyšeli Suzy and the Banshees a skladbu Softly, která vyšla na albu Superstition v roce 1991. A teď si pustíme dlouhou ambientní skladbu, kterou složil v roce 2017 baskytarista Suzy and the Banshees Steven Severin. Ta skladba se jmenuje 23 Wounds of Julius Caesar a můžete hádat, jak je dlouhá. A říkal jsem, že vyšla v roce 2017, ale koukám se na Discogs a v letošním roce vyšla limitovaná LP single edice, která je i číslovaná. Tak tady je Steven Severin a 23 Wounds of Julius Caesar.
4: And Brutus is an honorable man. He has gone on many captives hold the role, whose ransom did the general coffer steal. Did this in Caesar seem ambitious, when that of the poor have cried, Caesar hath women. Ambition should be made of the sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man.
5: And put her tongue in every wunderbar viele, ein wunderbar Song darum.

poledním klidu nám právě dohrává píseň Shadows Fall od projektu Soul Savers, ve kterém jsme slyšeli hlas Marka Lanigana a Richarda Hawleyho. Tahle ta věc vyšla na albu Broken v roce 2009.

teď se podíváme do roku 1971, kdy vyšlo album Songs of Love and Hate od Leonarda Cohena, na které je tahle ta báječná skladba Famous Blue Raincoat.

0: 1.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: to může.
1: Tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.
2: Je 13 hodin a 1 minuta, začíná druhá hodina poledního klidu, kterou začneme Tomem Yorkem a skladbou Volk. A pak se můžete těšit na Sonlux Take Your Time With Me a nebo na FKA Twigs Pepe Pacify.

Hit paráda Rádia 1. Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation. A jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: V poledním klidu jste slyšeli novinky v Hitparádě Rádia 1 a my si zahrajeme ale něco z žebříčku. Je to nová skladba Weeknd od Lamb Chop, která je momentálně na 5. místě.

Rozjíždí se nám píseň, která vyšla v loňském roce. A je od Ethel Kane, jmenuje se Netless. A je krásná. A 8 minut dlouhá, takže u ní můžete krásně rozjímat.

0: Nazdar, chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. Thank you.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Radio 1 v poledním klidu se nám právě rozeznívá Catherine Joseph a její skladba Before. A jenom pro pořádek zopakuji, že jste předtím slyšeli Burial, Thief a ještě předtím Ethel Kane. Ale teď už tahle krásná věc Before od Catherine Joseph a pak se překlopíme už do poslední hodinky poledního klidu.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

Na Rádiu 1 jsme se přes Longital a Lanu Del Rey přesunuli opět do Finska. A tohle je píseň Meadows and Paperbacks od kapely Neof, která vydala v roce 2024 album, které se jmenovalo Soft Atlas a zní právě Meadows and Paperbacks. Sedí úplně perfektně pro dnešní polední klid. Za chvilku si poslechneme taky novinky ve Hit parádě Velká sedma Rádia 1.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: My si z novinek ve Velké sedmě zahrajeme novinku od Neversoul, Naked Water, a tuhle novinku pokřtí Sára Vondrášková příští pátek 29. května v Pražské Roxy. Tak si ne v Pražské Roxy, v Pražské Meat Factory. Tak si udělejte čas a běžte se podívat, protože ta její nová deska je báječná a určitě báječný bude i live provedení.

Tak tohle bylo Sci-Fi Silence od Florist na Rádiu 1 v poledním klidu. A čekají nás ještě tři skladby. První z nich je Little Sims Silhouette, protože trochu zrychlíme, ať se vám potom chce třeba na procházku po poledním klidu nebo kamkoliv jinam. Takže první bude Little Sims Silhouette, James Harcourt, Trust Me With Your Heart, potom a pak si dáme The Night od Royksop s Alison Goldfrapp na featu. Děkuju vám za pozornost, právě jsem dopsal můj dnešní tracklist. Užijte si zbytek neděle a vkročte příjemně do příštího týdne. Uslyšíme se zase ve středu od 12 do 15.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Anna.
1: You've done it, Luke.

Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia 1 vás zase po nějaké době zdraví Ondřej. Pokud budete chtít, můžete poslouchat můj výběr až do 18. hodiny podvečerní. Doufám, že nejste nikde úplně nesnesitelně vypraženi, protože včera i dneska to teda peče solidně. A jako vždycky doufám, že můj výběr vám zpříjemní dnešní odpoledne, lomeno lehký podvečer. Na úvod to paradoxně byla skladba The End, starší kus od Wagon Christa. Uzavírá jeho album. Na jehož jméno si teď samozřejmě nemůžu vzpomenout, ale když mi dáte několik okamžiků, tak se kouknu a mezi tím vám řeknu, že to, co hraje pode mnou, je naopak naprostá novinka. Čerstvej Martin, jeho album Music for Existing, které vyšlo minulý rok, předminulý týden, samozřejmě label 3024, který Martin provozuje. Tohle je skladba s Duval Timothym, která se jmenuje No One Plays the Game. No a první skladba samozřejmě Wagon Christ a jeho kultovní deska Tally Ho. Tak hezký poslech.

No a teď na řecký label To Pick Up Records. To je poměrně elektroinstituce. Z řecké Soluně. Loni tam vyšel Serge Gisel a jeho EPčko I Don't Want To Fly. Tohle je titulní skladba.

trojice známá především z 90. let. Ze značky RS a taky sublabelu RS Apollo. Tohle byla ale ukázka z kompilace tehdy nevydaných skladeb, která se jmenuje Lost and Found, vyšla v roce 2007 na značce Shit Catapult. Skladba se jmenuje Lomat. Tohle je naopak něco úplně čerstvýho. Dvojice Artefakt ve spolupráci s keňským, tuším jo, s keňským hudebníkem Kamaru. Brzo vydají společné EPčko, na kterém najdete tuším 6 skladeb. Tohle je jejich společná improvizace číslo 1. Myslím, že toto 6 skladbové EP rovnou otevírá. Krásná věc.

Tohle je Polák Bartoš Kručinský. Známý pod uměleckým jménem Earth Tracks. My právě ochutnáváme ukázku z jeho chystané desky Everlasting Flame, která vyjde v půli června u skvělé španělské značky Lapsus. Skladba Slipping Away. Jinak playlist už najdete na stránkách Rádia 1. Snažím se ho průběžně aktualizovat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Mezi ploty více než

0: generální partner Inoji, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Radio 1. Nehorázná porce kvality.

Posloucháte Rádio 1 do 18. čili ještě 2 hodinky s Ondřejem. Tohle je můj milovaný Imaginary Softwoods. Skladba Mr. Big Volume. No a podíváme se taky do Česka za hudebníkem Anik Staru, taky známým jako DJ Ahonc. Tohle je ukázka z demáče, kterou mi Honza poslal už před nějakou dobou. Tak vlastně ani nevím, jestli třeba už ten materiál není venku. Zkontrolujte jeho Bandcamp. Tohle je taková hravá skladba, která se jmenuje Schovka. No a po něm tady ještě bude In Transit a těsně před kulturním servisem jeden klasický Move D, tak hezký poslech.

0: Kulturní servis.
1: No a teď pár tipů. Pokud byste ještě dnes zvažovali, že vyrazíte ven, když říkám dnes, myslím tím neděli 24. května roku 2026. Festival dnes nabízím jeden, a sice pivo a Burger Fest. Festival poctivého kraftového piva, šťavnatých burgerů a dobré hudby na Karlínském náměstí v Praze. Pokud se chcete jít ochladit do kina, tak vězte, že v Edison Film Hub od 20.15 promítají drama, v kině Pilotů v 18.10 Mandalorian a Grogu 20.40 drama. V kině Dlabačov od 18.00 Pověst o stříbrné jedli, ve 20 potom Mandalorian a Grogu. No a Kaštan scéna Unijazzu zve od 18 na promítání snímku s plyšákem po Africe. Jdeme se podívat na galerie. Artoto galerie v Uhelném mlýně zve na výstavu Mezi námi v tichu, galerie Středočeského kraje. Meltzer, Kinzel, Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác uvádí výstavu NGP 230 let. V DOXu vystavuje Jiří Petrbok, výstava Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy uvádí výstavu Trnkova zahrada 2. V galerii města hlavního města Prahy v zámku Troja je to výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Moravská galerie v Brně zvená výstavu Za a proti Rudolfa Sikory. Trafo galerii Lucie Rosická a Landromat, program Projemné zacházení. Na Novoměstské radnici je to výstava Elegance. V Kunsthalle Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Muzeum Kampa, tam je to výstava Václava Sokola, která se jmenuje Hojnost. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze uvidíte plejády skla. Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution. Kaštan scéna Unijazzu, výstava Meotary a kresby z cest Marcela Bárty. Galerie Lázně Liberec, tam je k vidění výstava Západ země ze slunce Jiřího Černického. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, výstava Rozhraní Adriany Šimotové. Na Chvalském zámku uvidíte výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchy na galerii Jina Park a Kurt Gebauer s výstavou After the Atlas. Galerie umění Karlovy Vary, tam můžete vidět výstavu obrazů Romana Franty Outside, Inside. Galerie C12, Fashion Green, čítárna

Jazz. Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Ve Vile Pelé vystavuje Andrej Dubravský, výstava The Rest. V Meat Factory galerii Kostka je to Borstos Lorenz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera a jeho velkoformátované limitované printy. Terezianské křídlo Pražského hradu pak zve na výstavu Czech Nature Photo. Galerie etc. Art výstava Můj boj Jiřího Surůvky. V Pragovka galerii skupinová výstava Jídlo jako rituál. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, tam můžete spatřit výstavu umělkyně Kateřiny Šťastné. Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. A EPO 1 v Trutnově zve na výstavu Rekreace Ondřeje Mesteka. Koncerty a tančírny Cargo Gallery od 20. Jameson, Loď Tajemství 19.30, začíná koncert Big Bandu Unisono, Lucerna Music Bar od 21, The Abyssians a Lone Ranger, Jazz Dog od 20, Nigel Price a Libor Šmoldas a v Bike Jesus můžete dnes poslouchat a tančit na Snuggle. Divadla Meat Factory od 20, představení Noční můry s čápem Marabu. Divadlo v Celetné od 19.30, největší příběh všech dob. Divadlo La Fabrika 19.30, Moment in Time. Zachspap v Plzni od 19, představení České nebe. Jatka 78 od 18, uvádí představení Směj se, pořád se směj. Švandovo divadlo od 19, Dívenka na trampolíně, Rock Café od 19, MBA Company, My děti ze stanice Zoo. Divadlo Dlouhé od 17, Jak vidět neviditelné v Paláci Akropolis od 18, začíná divadlo Ně, Můra, trochu světla ještě zbývá. Ve studiu Hrdinů od 20 představení Měsíční kámen a v kulturní stanici Galaxie od 17 můžete vidět představení Jižní procesí. Ještě dva kousky, navíc Středočeské muzeum dnes nabízí akci Design Lock a ve studiu Alta probíhá Open House. No a tady na Rádiu 1 až do 18. bude probíhat Ondřej, po mně potom další vydání pořadu Breakbeat Conference, samozřejmě v podání Sakua a Kaplika. A ve 20 hodin otěže přebírá Josef Sedloň, který uvede novinky na alternativní scéně. Kompletní kulturní servis najdete na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

Inhalujem Radio 1.

Tohle byl Forest Drive West, který chystá takové mini album nebo větší EPčko, jak chcete, pro vydavatelství Delsin. Já jsem tady z něho ostatně citoval už mým minulý vysílání, takže dneska další ukázka. Tohle byla skladba Latent, která tenhle release otevírá. Celý je za mě hodně povedený takový klasický hybrid mezi technem a drum and bassem, ostatně jak jsme u Joe Bakera aka Forest Drive Westa zvyklí. No a polámené okénko se nám rozjíždí naplno. Dnes tady mám i dvě takové starší drum funkové věci, které mě prostě v poslední době potkaly. Jedna z nich se právě rozeznívá, tohle je Sileny a jeho věc se skvělým názvem Song About My Bike.

tohle je prostě skvělá věc, kterou, pokud se bavíme o drumfunku, takovým malým substylu žánru jungle drum and bass, tak mám opravdu jako jednu z nejvíc oblíbených. Mac a Zero equal Zero, Bridge over Broken Water. Najdete ji na Macově EPčku So Far, které vyšlo v roce 2006 u irského vydavatelství Subtle Audio. Což je taková dobře známá drumfunková instituce. Myslím si, že tenhle label funguje i dodnes. Pokud by vás zajímalo více, doporučuji kompilaci Subtle Audio Volume 1, která vyšla v roce 2008. Tuhle věc na ní taky najdete, stejně jako spoustu dalších skladeb, které v té době u vydavatelství Subtle Audio vycházely na mátku, třeba Naibu, Sensis, Alpha Omega, Dissident ASE, Fanu, Jason OS a mnozí další. Tohle už je zase něco současného, synchro, který vydal EPčko North Star. Tohle je titulní skladba, společně s Joeem na něj ještě dělal taky Tom Jarmy, jejich společná práce. Celkem tři původní věci, dva remixy. Tohle je titulní věc, já jen připomínám, že synchro se letos objeví na festivalu Shotgun.

Vynechat jsme samozřejmě nemohli Paradoxe. V tomhle případě tedy Alasku. A jeho nádherná věc Back from Eternity. No a ještě stihnem klasickýho Kulta z desky Fear of People, skladba Chicks, taky už čtvrt století stará věc.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, jsou soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Ahoj, ahoj.
10: Hoj, hoj, hoj.
11: Rádio 1.

Posloucháte Radio 1, od mikrofonu vás i nadále zdraví Ondřej. Budu tady ještě necelou hoďku.

No a poslední hodinu mé dnešní směny otevřel Huerco S. Taky už více než 10 let stará věc, ale čas jí na kráse rozhodně neubral. Rushing to Paradise se jmenuje tahle skladba. CPčka pro značku Projbito, kterou provozoval Anthony Naples. No a pokud zůstanete ve společnosti Rádia 1 i v následujících minutách, za což bych byl velmi rád, vězte, že vás čeká ještě třeba Bakula, jeho nový píčko, Shackleton, Maya Coden. Za chvilku taky ještě jedna ukázka z Martinova nového alba. Podíváme se taky na novinku z naší tuzemské hudební scény. Ale ze všeho nejdřív už je tu Tristan Arp, Invisible Cities. Tak hezké pozdní odpoledne a příjemný poslech Rádia 1.

Tohle byl Shackleton. Jeho poslední deska Euphoria Bound, která vyšla u vydavatelství AD93. My jsme ochutnali skladbu Philistine Wayland. Totiž je tady slibovaný Martin podruhé, jeho taky nová deska Music for Existing. Tentokrát si dáme skladbu Hypnotoxic Laser Martin na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and Pan African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

No a tohle je taky jedna klasická skladba ze žánru elektro Aloka. Skladba se jmenuje Inta. Ode mě pomalu, ale jistě vše, i když hodně pomalu, tedy. Ještě je tady Suburban Night přichystán, potom tu ještě bude Promising Youngster, jeho aktuální materiál. A moje dnešní vysílání uzavře fantastický title, který vydal EPčko u tuzemské značky Pathfinder. My si z něj dáme skladbu Scatter. No a pak už tady na frekvencích Rádia 1 začne další vydání pořadu Breakbeat Conference. Můj playlist už kompletní visí na stránkách Rádia 1. No a pokud budete chtít zase za 2 týdny mezi 15. a 18. můžeme strávit čas společně tady na frekvencích Rádia 1. Já mažu, mějte se přesně podle svých představ.

0: 21.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzz Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
8: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Radio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
7: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
8: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
7: Aha, a tak to bude, jo a jo, to
8: jako.
7: Rádio 1 nebo televize?
8: Rádio 1 jenom.
7: Aha.
8: Takhle, jo?
7: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
8: Tak.
7: A co ještě?
8: Tak, to je všechno.
9: Never Enough uvádí...
10: Breakbeat Conference.

0: Příjemný nedělní podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Saku
1: a Kaplik. A to znamená, že je tady pořád Bravey Conference, který uzavírá tenhle v podstatě letní víkend.
0: Je to tak, no ještě tady bude Josef a jeho novinky. Každopádně my jsme přinesli porci 2 hodin zlomených beatů. Dneska v první hodině novinky a v druhý budeme mít hosta, kterým bude Sabiany, jemuž vychází v těchto dnech nové album. Má tam několik svých tracků, který si pustíme v nějaký kolaborace a připravil taky mix ze své produkce, která už je velmi, velmi bohatá.
1: A vyzrála, to skvělá hudba, tak vydržte.
0: To nový album se povedlo, tak jsme říkali, že by bylo fajn, kdyby nás s ním seznámil a zároveň pozval i na jeho křest, který bude příští týden na burze. No a na začátek jsme si dali takovou připomínku, respektive ona je to novinka, ale řekl bych, že to velmi cituje třeba z Primal Scream a vůbec takový euforie 90-kový a to byl producent Joy, ale já si nejsem úplně jistý, jestli tam není někdo prostě zatím schovaný, protože i track se jmenuje Joy, Light in the Dark a ještě jsem neměl úplně čas prozkoumat, odkud vítrvané. No a teď budeme pokračovat takým mixem novinek. Začneme třeba producentem Emisora 404, což je teda jinak album na 83, který je hodně trendcový, ale...
1: To už přesáhlo takový ty naše limity, které jsme schopni opravdu dát, ale jedna věc se tam jako podařila.
0: Jo, a je tam ještě jeden takový acidový track, ale jinak se to teda z našeho pohledu úplně nedá. Každopádně ten si teď zahrajem skladbu Dual Identity a pak budeme pokračovat. Zase klasicky začneme progresivnějíc, pomalejíc a budeme to stupňovat během té první hodiny. Příjemný posek s pořadem Bravey Conference na Rádio 1. Příjemný posek vám přeje Saku Kaplik.

Posloucháte pořad Baby Conference s Kaplikem a Sakuem. Mícháme tady pro vás novinky zlomený z posledních dní. Pod náma hraje Synchro a Tom Jeremy v remixu od Pugilis, australského producenta. Výborná záležitost. To předtím taková Big Bossová skoro věc, to byl novej Not Even Noticed z Clubbery Raz. No a můžete se těšit třeba na Midland, což netypicky u nás poměrně, on jinak je hodně rovnej producent, ale teď má skladbu In the Mood for Love, takovou progy pěknou zlomenou.

0: Naprosto fantastická vec, novinka ze španielského labelu Audiogore, producent Kele z Budapešti.
1: Připomnělo nám to pár takových věcí z minulosti, zrovna tady třeba Play Rulan Into the Darkness, skvělá věc sami.
0: Jo, jo, a na tom singlu je ještě jeden track, který si zahrajeme určitě příště. No, tímto jsme orámovali hodinu novinek v pořadu Breakbeat Conference a už tady máme hosta ve studiu Tomáše Akasabianyho, který pohovoří o svém novém albu, který vychází teď v pátek, ale to přesně za chviličku. Hned si pustíme vlastně úvodní track z toho alba, který se jmenuje Deep Flow Theory.
2: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.

0: Tak, dohrál nám první track z nového alba producenta Sabianiho Tomáše, který je s námi ve studiu. Ahoj, Tome. Mohl bych tě jak vytáhnout mikrofon.
1: Ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.
1: Zdravím, no, kluci.
0: Úvodní track tvýho nového alba. Ty jsi tady byl u nás vlastně s albem i s minulým a i předminulým debutovým.
1: Je to tak, je to tak. Je to pár let, myslím, 4 roky zpátky.
0: Co tě vedlo k tomu, že jsi zase se vrhnul na dlouhohrající počin?
1: No, právě tohle nebyl vůbec můj nápad. Si jsem jako už nemyslel, že je potřeba další dlouhohrající album, ale Gregory, čo je majitel labelu Deep Garnet a několik labelů, Mechanoplastika a tak dále, tak on mi napsal, protože tam vydávám ty různé remixy, singly a tak dále, jestli nechci udělat taky dlouhohrající album z těch jako starých věcí, co tam vyšly, plus udělám nějaké plus novinky, co udělám. No. Takže a to bylo vlastně Spinet, určitě si ho hrali tady.
0: Ano.
1: Tak před půl rokem ušel takhle album a mě to zaujalo, ale nechcel jsem jako, aby to bylo jenom starý věci. Když už starý věci, tak ať je to v nějakém novým havu, novým remixu. Mm-hmm. Takže ty věci z Deep Garnetu, 5-4 věci jsou tam, co je vlastně nový remix staršího tracku.
0: Protože já tady vidím několik originálů, plus teda právě ty mixy, podle čeho si vybíral ty interprety, nebo jak jste vybírali s labelem ty interprety, respektive na kterém labelu vyjde to album?
1: Deep Garnet.
0: Deep Garnet, super. Teď v pátek. A takže ty jsi dostal nějaké doporučení, nebo jsi sám říkal ty jména, který by si chtěl na ty remixy?
1: Deeply Unexpected, tak s ním jako dělám furt něco, mm-hmm. furt mám něco rozdělaného, takže tam to bylo samozřejmě. Pak jsou tam dva producenti z UK, Sick and Twisted, a ty vydali na můj label, takže těch jsem taky požádal, aby něco udělali, a pak ty 4 tracky, to jsem nechal na Gregoryho, ať vybere někoho, koho ta muzika baví a kdo chce dělat ten remix. Takže tam je pak Spinet, Crackman, Arcos a koho jsem ještě
0: Max zapomněl. Peak.
1: Max Peak samozřejmě.
0: Super. Jaký z toho máš pocit z toho alba?
1: Tak jako já jsem s tím jako spokojený. Bylo to trochu náročné udělat to jako v kvazi v jednom stylu, jo? Protože ty moje alba poslední dvě byly jako elektronika, ale multižánr, od downtempa přes nějaký housey, po breaky a tak dále, ambient trošku. A tady je to v podstatě deep breaks, ale tak je to jako rozsah BPM od 118 do 135, takže některé jsou víc jako temnější, některé jsou víc deep, jiné jsou melodické, taky tam je trochu taký letný vibe, minimálně jeden track, takže.
0: Změnil se i za ty leta nějak tvůj studio setup, nebo tvoříš furt stejným způsobem jako první a druhý album?
1: Setup se moc nezměnil, už jen kvůli tomu, že nemám to kam dávat, ty synťaky a drum machine a všechno, takže to zůstalo a v podstatě jako dělám to jak vždycky, no.
0: Ty baví tě remixy, anebo spíš vlastní tvorba, jak to máš?
1: V obojí. Remixy jsou pro mě takový rychlejší, že tam už je něco, nějaký základ, co se mi tam líbí, to si vyberu z toho a okolo toho vystávám vlastně nějaký koncept, track, whatever. A vlastná tvorba je zase taky, je to úplně od nuly a to často ani nevím, co vlastně z toho, co z toho bude, jak to bude vypadat. Vím možná, jestli to bude rovný, zlomený, jestli to bude rychlejší nebo pomalejší, a to je všechno.
0: A ty jsi ještě součástí živýho projektu jednoho, který vlastně jsme slyšeli na Povaleči.
1: Taky na Povaleči, jo. To už je pár let. Jo.
0: Myslím tak, no.
1: Minor Issues, a to je tady kámoš Vlado, on hra na kytaru, a já tam dělám ty svůj elektronické pazouky, a taky to je taky multižánrová elektronika s kytarama a je to někdy jako na poslech, downtempo a někdy víc do tance.
0: Super. No a to album, který teď vychází, teda v pátek, má křest, který jsem tady chybně lokalizoval.
1: No, tak to nevadí, já tě opravím.
0: Takže tady Tomáš Virus, který s náma ve studiu velmi zdvihl obočí, když slyšel tu chybu. Takže album se křtí v prostoru Funk Station.
1: Je to tak. Je to pátek 29.5.
0: Kdo tam s tebou ještě bude hrát?
1: Tak Fedor, Starý Pardal a Vojta a Brada, takže bude to zlomený.
0: Bude to zlomený. Break beatový.
1: Je to tak.
0: Na tom albu myslel jsi na nějaký tracky, že právě jsou do DJ setu tvýho?
1: Určitě něco. Tak polovicu by jsem určitě zahral. Záleží jako jestli je to v peak timeu nebo jako na začátku.
0: A co jsi připravil do toho setu tady pro nás, pro Rádio 1?
1: Tak to jsou všechno moje tvorba, respektive originální tracky moje plus remixy, co jsem já dělal někomu a nějaký jeden, dva remixy, co dal mě například Spinnet nebo Arkous.
0: Super. A tracklist nám tomu dáš, viď, potom?
1: Ano.
0: Super, takže potom na záznamu jako vlastně kompletní vysílání Breakbeat konference.

0: Deep Flow Theory. Chtěl bys ještě k tomu něco dodat, co nezaznělo?
1: Asi ani ne, jenom si to poslechněte. To je všechno.
0: Dobře.
1: A nakupte.
0: I nakupte a na nejlépe na Bandcampu. Teda samozřejmě, tam je to největší přínos pro label. Tak jo, tak já my ti moc přejem s Martinem, aby se albu dařilo a aby i následně to někde zahrál pořádně a aby se vydařil i křest teda.
1: Ten se vydaří.
0: Taky děkujem za návštěvu tady Tomášovi Vrusovi, který nechtěl mluvit do mikrofonu, ale my ho přesto tady zdravíme. No a tady Martin mě bude nadávat, že už začal ten další track. Takže tohle je Sabiany Buckle Up Buttercup novinka z jeho alba, o kterém jsme tady mluvili. Mějte se pěkně a poslouchejte a teď následujících 40 minut Sabiany, my ještě ohlásíme ten mix po tomhle tracku.

Tak tohle byl Buttercup, ještě jedna skladba z nového alba Sabianiho, který ale ještě pro nás připravil mix ze své produkce, který si můžete poslechnout právě exkluzivně v Brejby konferenci právě teď. A my se s Tomášem samozřejmě ještě přihlásíme na konci vysílání. Takže tady je Sabiani pro Brejby konferenci na Rádiu 1.

0: dohrál Sabiany a jeho exkluzivní set pro Rádio 1 a pořad Breakbeat Conference, který obsahoval výhradně jeho vlastní produkci. Tome, díky moc.
1: Tak není zač, rád jsem se stavil.
0: A ještě jednou zopakujeme tento pátek.
1: Tento pátek Funk Station 29. je křest alba, který jste slyšeli, aspoň teda nějaký track z toho alba. A rádi vás uvidíme. Bude asi party, řekl bych.
0: Super. A jinak album vychází ten týžden, tedy v pátek, Sabiany a Deep Flow Theory. Jinak tracklist dnešního vysílání najdete za týden a něco na SoundCloudu, protože ještě dlužíme minulý vysílání, který tam doufám doběhne zítra na SoundCloud. A jinak tedy můžeme pozvat právě na křest, a nebo následně třeba si už zapište 5. 6. bude Stalin s Breakbeatem. No a potom Povaleč festival. Samozřejmě tam se možná dočkáme i něčeho většího. Mějte se krásně, krásný zbytek neděle. Tomáši, díky, že jsi přišel. I druhý Tomáši, který je tady trochu inkognito. Tak jo, kluci, díky, mějte se.
1: Zatím čau.
0: A zdravím posluchače, krásný zbytek neděle. Ahoj, za 14 dní zase pořad Breakbeat Conference na Rádiu 1.
2: Breakbeat Conference says...
3: Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin.
2: Breakbeat Conference says bye.
4: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
5: Takže zvuk
6: jede.
5: Kamera
6: jako jede.
5: 90,9 poprvé.
7: Rádio 1.

Dozněl nám, projekt Ginger, který jste viděli tady v showcaseu značky Mesh Records. Minulý rok to bylo, myslím, že na spektakuláře. Každopádně novinka tentokrát ze značky Earthly Measures Give a Pluck, která vyšla teďka v pátek. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloj. No a vězte, že jste také slyšeli předtím ambientní projekt z Francie Okea, který ostatně na spektakuláře se objevil už před dekádou. Chystá nový album na značce N5MD a tohle už byl třetí single Remember the Sea. No a předtím také už ukázka z kompilace, tentokrát Code QR toho labelu Laurent Garniera, která nese název tentokrát D142SSAS26. No a to byl konkrétně Danny Parton a skladba Pool World. Předtím také remix od IG Culture pro Coco Rococo, také i nové EPčko Gyrofield a Mark Barretta, či také Robert Babiče ze značky Bedrock. Ale znělo také nové EP od Sustance ze značky Shogun Audio, či také nový single od norského tria Espenberg Trio. Také dvojice eBay ze značky Excel Recordings, či také starší už věc z minulého měsíce od značky Get Physical Music od T. Pius. Každopádně před námi je už teďka tato novinka od kapely ze Spojených států Vacation, která teďka dala další nový single Holy Grace, chystané desky Pursuit of Anything, která se má objevit, myslím, že příští měsíc na ZNC Network.

Tak tolik Vacations a jejich novinka Holy Grail, příjemná taková indie kytarovka, pohodová indie popová z jejich chystané desky Pursuit of Anything. Tak před námi už je teďka ten hudebník Ford, který ho můžete pamatovat také ze značky Ninja Tune. Novinka na značce Delicious má název Sunbeams Down.

Říkám, můžete už pamatovat z značky třeba právě Ninja Tune či i právě dalších značek Foreign Family Collective. Každopádně tolik novinka Sunbeams Down na značce Delicious tentokrát. No a při námi je už indie popový projekt Venus Anon, který se navrátil před týdnem touhletou novou singlovkou Gentle. A to překopí na značce In This Dunia. Venus Anon.

Tak tolik projekt Venus Anon a jejich novinka s názvem tentokrát Gentle, ta příjemná věc od té švédské původně také hudebnice, kterou jsme si tady už hráli, každopádně novinka na značky In This Dunia z minulého týdne, no a my se teď už podíváme také za americkým labelem This Never Happened, který operuje s ním a založil ho producent z LA Daniel Goldstein a Lainate. Tentokrát Robbie East se tam navrací celým EPčkem, které vyšlo pod názvem asi Smile, protože to je takový jenom ten moty ikonka název tohle EP a nabídle čtyři nahrávky klubové. Tohle už je ta úvodní Incomplete Me, Robbie East. Nové EP Smile na značce This Never Happened.

Complete Me. Novinka ze značky This Never Happened. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, vy jste, že kompletní playlist už také visí v tuhle chvíli na stránce Rád 1. A my už se vydáváme na manchesterský label Gondwana, kde se chystá vydat nové, už třetí album projektu An Ancient Infinity Orchestra. Tohle zatím první ochutnávka z té chystané jejich desky It's Always About Liberation, skladba Akshay.

Tak Ancient Infinity Orchestra a tato krásná věc Akshay, ukázka prvního singlu z jejich chystané nové desky na značce Ion 2 na už třetího alba, které má vyjít o prázdninách pod názvem It's Always About Liberation. No a my se teďka už podíváme za tímhletím polským talentem Inner Life, který vydal tenhle týden svou novinku Crush.

Příjemná věcička od hudebníka z Polska Inner Life a jeho skladba Crush na značce Mansion and Millions vyšla právě také tento týden. No a my se teď už můžeme podívat také za touhletou ambientně laděnou záležitostí ze značky Room 40 přímo od šéfa labelu Lawrence Englisha, kterého jste ostatně také viděli v Praze jak na Music Infinity, tak spektakuláře už párkrát. Chystá nový album The Rest Is My Ghost a tohle ukázka tracku Sodium Vapor Halo v závorce Alone. Lawrence English, to je experimentální novinka na jeho značce Room 40.

Friends English a jeho ambientně experimentální zvuk, který často je také tvořen díky různým terénním nahrávkám. Sodium Vapor Halo, jeho novinka s podtitulem Alone, ukázka z jeho chystané desky na značce Room 40, The Rest Is My Ghost. Tak, kompletní playlist, jak jsem řekl, najdete už na stránce rádia. Na tohle je hudebník, kterého jste viděli před týdnem v Praze nebo 10 dnama, Tony Nyoku, který se poprvé objevil v roli předskokaná před Puma Blue. Vůbec nesklamal, naopak byl velkým překvapením, a tohle je jeho nový single, který právě vyšel před tím týdnem, Etude No. 1, Tony Nyoku z Londýna.

Tony Njokua, klavírní hol, krásná věcička, Etude No. 1, která odezněla také naživo v Paláci Akropolis před, jak se řekl, Puma Blue koncertem, který byl opravdu fantastický. Ale teď už pojďme za další novinkou, která vyšla teďka před týdnem dokonce, a to projektu Widow Speak. Ten má vydat začátkem příštího měsíce své nové album Roses na značce Capture Tracks, a tohle zatím poslední single Soft Cover. Widow.

Tak tolik americká dvojice Widowspeak, která chystá své nové album Roses, jak se řekl, na příští měsíc, hned z kraje června, a vy uvidíte také v listopadu v Praze, v lese s tou novou deskou. Ale teď už pojďme za Buda Kid, tím německým producentem, který chystá své album Dream Stretch Beyond na značce Flores, na tom přátelném labelu se značkou Atom Nation. No a další už sada dvou singlů Chromium a Dream Atlas. A je venku teďka od tohle týdne. Tohle už je ukázka s názvem Chromium. Budaky tam máme za 3 minutky 10 hodin a vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

Tolik Budakit, ten německý producent právě, který chystá nové album na značce Flores, a další dvě ochutnávky jste mohli teďka zaregistrovat na značce Flores. Tohle byla ta hned úvodní skladba Chromium, jinak Kevin Hucik alias Budakit, ne Němec, ale Holanděn, tak pardon, omlouvám se. Každopádně, teď už pojďme za tuhletou norskou dvojicí Konrádsen, která letos vydala výborné své třetí studiové album na značce 77 Music, a tohle je i živá nahrávka, která teďka vyšla v pátek z desky What I Aim For, kterou znáte z singlu už tentokrát Frappé 3 Live Mix Konrádsen.

Tolik norské duo Kondrácen, čekněte jejich letošní výborné album a tohle byla ukázka živé vystoupení What I Am For, nová verze, která vyšla teďka na týden přes různé právě streamovací platformy. Ale před námi už je Gregory Heppner, tenhle ten producent, který si říká Almiva, usídlený v Göteborgu ve Švédsku, a jeho nový tentokrát kolekce, nová kolekce pro EP High Perform dostala možnost právě tam najít skladby k loňské, to bylo myslím, že desce Hyperlife. Tady je už výborný remix od Killim Jarrow pro skladbu Hyperlife a Almiva.

Tolik švédský projekt s názvem Almiva a tentokrát Hyperform EP 5 remixů k loňské desce Hyperlife a tohle titulní skladba remix od Killing Jaro. Tak, před námi je japonský producent, který se říká Tokyo Bedroom Orchestra a jeho ukázka z chystané desky Tsuyoku skladba Shikijitsu.

tolik projekt Tokyo Bedroom and Orchestra, tak tenhle ten počin okolo právě Hiro Nakamury, tohle japonského ambientně elektronického hudebníka, který, jak jste slyšeli, nahrává i různé field recordings, má naplánovanou desku Tsuyoku, tak, a tohle byla ukázka zatím Shikijitsu. Tak, posloucháte novinky na alternativní scéně, teď už míříme za projektem Beacon a jejich novinkou Cinder, kterou si vydali teďka tenhle týden také na značce Apparent Movement.

Tak tohle bylo už newyorské americké duo Beacon, které jste viděli také, myslím, že u Cena Music Baru je to už taky možná 8 let zpátky. Jacob Gossett a Thomas Marley III alias Beacon a jejich novinka s názvem Cinder. Znáte se tentokrát Apparent Movement. No a před námi už je producent Matt Gresham a Logistics, kterou jste ostatně slyšeli také v CD Nonstopu v pátek. Tady jeho nová pecka po vydané letošní desce z kraje roku. Skladba single Hyperspace na značce Hospital.

Britský, tam byl projekt Logistics na chytlavé věci Hyperspace, to je novince, která vyšla teď také tenhle týden na londýnském vydavatelství Hospital. No a my se podíváme už za kapelou Come On Tiger, která také má vydat na podzim nové album, jejich další nový single má název Vanta. Tady je Come On Tiger.

Italský projekt Come On Tiger. Taková nadstrová, pěkná hypnotik, psychologická věcička s názvem Vanta, která se objevala právě teďka v pátek jako novinka. No a stejně také tento týden vyšel ten trojskabový počin na značce Anjuna Explorations od kanadského producenta Jeno. Distant má název celé EP a já vám nabízím i tuhle titulní nahrávku.

Tolik kanadský projekt Jeno, novinka Distant EP na značce Anjuna Deep Explorations. Tam Sublime Explorations právě už 88. i release. No a po dvou letech, no po třech už možná, tohle ten label, no po dvou, stále drží velmi kvalitu nahoře. Teď už ale míříme za značkou Home Normal, tomhletom britském ambientní laděném vydavatelství, na které se ostatně dneska podíváme také i v dnešním pořadu seance, kdy si představíme různé spolupráce na tomhletom už kosmopolitním labelu Jana Hoguda. Tohle už je Federico Diana a jeho novinka z tohle bátku Sinking.

Federico Deana, nový objev anglické značky Home Normal a novinka single zatím Sinking. Před námi je už v novinkách na alternativní scéně tenhle ten řecký producent žijící v Berlíně už dlouhá léta. Hior Papadopoulos, Hior Chronic, jak si říká tenhle ten producent na poli jak elektroniky, tak elektroakustiky. Chystá nový album na labelu Christiana Leffelera Key Records pod názvem Way Out. A tohle už je třetí single. Now Rush.

Tolik Here Chronic a novinka Now Rush z chystaného nové desky pro značku Key Records Way Out. Každopádně další nový single z tohohle týdne. No a tohle EPčko, které vyšlo rovněž tenhle týden, teďka spolupráce Koido a Traka. Už po druhé se setkávají na této Broken Beat bass značce Yuku. Plasma Shake je název tohle 4-kabové EPčka, teďka ze čtvrtka.

tolik novinka značky Yuku. Tohle bezvědatelství, který v současti, myslím, že sídlí v Praze, každopádně britská víceméně záležitost, která hledá talenty po celém světě. Koido and Traka, jejich Plasma Shake EP v ukázce Broken. No a my se podíváme na tuhletu novinku od Joel Shocha, respektive kolekci jeho remixů, která vyšla před měsícem na značce Set. Má název jinak Piano Reworks a tentokrát předělali jeho tvorbu třeba Nippon Chima, také Daniel Mistrik nebo Lisa Morgenstern, jejíž remixy právě pouštíme pro skladbu Glass. Joel Shocha.

Tolik krásná, tak krásné EP remixu pro Joel Šocha, Piano Reworks, vyšlo před měsícem na značce Set a tohle byla skladba jinak Glass od Lizzy Morgenstern, předělávka vydařena, jinak jak se řekl, remixová i Nipun Chima či Daniel Mistrik. No a před námi už je teďka ale tenhle ten fárský producent, chcete-li slonsko-fársky, Janus Rasmussen, který ho znáte, co by člena také Kiasmos. Ten ohlásil své druhé solové album na značce Embassy pod názvem Inert po dlouhých 5-6 letech, myslím, a tohle je další single, už pátý, mám pocit, s názvem Blame.

Tolik Janus Rasmussen a jeho novinka Blame, další ukázka z jeho chystaného alba Inert na značce Embassy One by měla být, myslím, že příští měsíc. Každopádně teď už Arab Strap, tohleto skotské sdružení okolo právě Aidan Moffata a to Miltona, tohle je už Malcolm Miltona, tak tohle už je jejich nový single You You You a na značce Mogwai Rock Action vyšel tenhle týden Arab Strap.

Tak to byla už ukázka od Arab Strap, tohle je už také kultovní party dvojice, Malcolm Middleton a Aidan Moffat, jejich novinka You, vyšla tenhle týden na značce Rockation. No a před námi už je tohleto duo Cutface, které jste mohli také zaregistrovat už v hitparádě Rády 1. Vydali teďka už celé EP You'll Never Get The Same Moment Twice. A po těch dvou singlovkách Those Sundays a Upgrade, kterou znáte z hitparády, ukázka už Heavy Water.

Tak tolik už Cat Face, tohleto, myslím, že britsko-francouzské duo a jejich novinka Heavy Water právě z celé nového EP, které z toho nazve You Never Get The Same Moment Twice. Tak, no a předám je také duo teď ale už Holy Kenneth a Kazuma Obayashi, Infinite Blaze, jejich nový single, který vyšel teďka tenhle týden.

Dozněla nám už skladba Infinite Blaze a dohromady spolupráce kanadsko-amerického hudebnice Holy Kenneth a také japonského skladatele Kazuma a Okabayashi. Tak je stejný společné album na značce Network, takže se těšme. No a teď už zamíříme do Švýcarska za producentkou, která si říká Lua Jung. Po té singlovce, která se povedla s názvem Liquid Plant, je tady celá EP 4-kabové s názvem Chase, které vyšlo na značce OUS teďka v pátek na tom experimentálním elektronickém vydavatelství. A tohle ukázka Transient and Transition Lua Jung.

Švýcarská hudebnice Lue Jung a její Chase EP, druhé EPčko v její kariéře, tentokrát na značce Aus, vyšlo v pátek a to po singlovce Liquid Plant, celé čtyřkombavé EP v ukázce Transients and Transitions. Tak, no a my už se podíváme také na label Last Night on Earth, tohleto vydavatelství Sashi. Ten Brit tentokrát sadil na švédský projekt Olink a vydal EP Get on the Floor, kde je to dvě klubovky, tohle ta bezstrana, víc minimálová věc, názem Motor Olink.

Švédský projekt All Inc. na britské značce Last Night on Earth, už 47. release toho vydavatelství Saši a ukázka CP Get on the Floor Motor. Tak, no a to už je Jordan Rucky, který vydal také teďka nové EP Between Us, včetně téhle singlovky s Femi Coeleso It Never Ends, které května. Takové pět příjemných nahrávek, které z nich už odezněly jako předsezené single, jako Problems třeba s FKJ Francouzem či Monsters s Nubio Garcia. Tohle už je ale Jordan Rucky, ten australský původní hudební, který znáte také značky Ninja Tune, teďka už na labelu Fontana.

zněla nám už novinka od Jordan Racky, tohle australského jsou jazzového hudebníka, jeho novinka Between Us EP, v ukázce It Never Ends. No a před námi je už britský producent Curzon Minor, trošičku dopředu, protože ho uvidíte také příští měsíc v Praze na Sedmice, myslím, že 19. května to bude. Je přijede představit své nové album Curzon Minor Carry

Curse Minor a nový single, ještě nevydaná věc Capture z chystané desky, kterou přijede představit naživo už za necelý měsíc na sedmičku na ten britský producent Rob Top. Každopádně tady námi už je projekt Ruty, teda ta hudebnice se singlovkou I'll Be Your Friend.

Tolik Ruty a I'll Be Your Friend, sympatická věc od této hudebnice, myslím, že ze Spojených států. Každopádně teď už mám tady nachystanou další novinku a to je od také, myslím, že žijící v New Yorku, jinak pakistánského původu, Zainab si říká, a její druhý single pro značku Technicolor, ten klubový sublabel Ninja Tune, Her Eyes.

Tak tolik Zainab a její novinka Hair Eyes, opět taková karnevalová příjemná věcička o této hudebnice ze Spojených států, jak jsem řekl, však s pakistánským kořeny. Ale teď už pojďme za tímhletím hudebníkem Tondai Braxton, který ho můžete znát už dříve třeba ze značky Warp Records, hodně dávno tam vydával či Nonsuch. Každopádně teď chystá nové album na značce Erase Tapes pod názvem Splay to Works a tohle už je další druhý single, Un FS. To je ten Braxton.

tolik experimentální producent z Británie Tondai Braxton a jeho novinka na značce už Erase Tapes, který se upsal s klubou UnFS a se můžeme těšit na jeho album nové Splate Works. No a teď už míříme za značkou Dramavizu The North Quarter, kde vyšel tenhle ten příjemný singlík minulý týden od Lensmana a Red Eyes. Heart is so heavy. Vokálně obohatili Pinty a Natasha Kanga. Gave me some dice and I chose to froze.

Lensmana Red Eyes a jejich nový single Heart Is So Heavy featuring Pinte Natasha Ganga, novinka z týden stará značky The North Quarter. No a my se podíváme na pařížský label Infine za tuhletou EP remixovou kolekcí pro Nathan Fakea, který ostatně vydal výborné album letos na tomhletom glním francouzském vydavatelství a tohle jsou už remixy třeba od projektu Max Seldom, Basel 3, ale také projektu třeba Tukan pro skladbu Hypercube. Nathan Fake.

Tolik skladba Hypercube od Nathan Fakea, tentokrát však v Tukan remixu, který se objevil na této EP Hypercube právě pro značku Infine právě v pátek. A najdete tam také Hard Version, Basel 3 remix, či Melden Zeldem remix. Tolik tato novinka z pařížské značky Infine. My se podíváme za touhletou také novinkou z minulého týdne od producenta Locust, tohle britského už také veterána, který si kana vrátil příjemnou tuhle věcí Long Distance Lover. Naznačte to do.

Tolik Mark van Hoen, aká Locust, ten už veterán z 90. let, který vydával už na značce třeba RNS dříve. Teď už na jeho novém singlu Long Distance Lovers minulého týdne, který vyšel na značce jeho Todo. Před námi už je TEED, neboli Total Extinct, Total Enormous Extinct Dinosaur, tak ten britský producent žijící ve Spojených státech. Chystá teďka sérii právě mixovanou DJ Kicks. A tohle právě je nová verze jeho singlu Never Seen You Dance, DJ Kicks version právě, kterou uveřejnil tenhle týden. Šlo na značce právě z Berlína K7.

Tolik producent DED, neboli Total Animals Extinct Dinosaur a novinka na značce DJ, na značce K7, kde chystá DJ Kick právě verze nová skladby Never Seen You Dance. No a před námi je britský také producent, žijící ve Spojených státech, další, jehož jméno je Christopher Ward, taká Tropics, jeho label Modern Entity, uvidíte také v showcaseu už příští rok na Spektakuláře, to můžu potvrdit včetně jeho vystoupení, a tohle je nový single po té loňské desce Temporal Sequence, Tropics.

0: Tolik Christopher Ward, jaká Tropixa, jeho novinka Temporal Sequence, to je ta zasněná zajímavá věcička. No a my se podíváme teďka už na ten francouzský label Death Presse a za projektem Panem Amsterdam. Tohle je singlík Vanilla Ice, který vyšel teďka v pátek.
1: Dishonorable discharge, oatmeal and grits. And the kitty ate fish. Now the nurse walking off with your piss. How you gonna start a verse off like this? Even your scent got an accent. It making no sense. They're gonna put you in.

Tak tolik hip-hop věcička s názvem Vanilla Ice, jinak Pan Amsterdam projekt, organizace Death Press. No a teď už se podíváme za berlínskou trojicí Jelka, která na indiznece z Berlína Karaoke Kalk chystá také své album Jeans, no a tohle už je třetí singlovka Roll Over.

0: turn your tail, roll over.
1: Tolik tohleto postrok trio z Berlína Jelka a novinka Roll Over z chystanej desky Jeans na značce Karaoke Cult. No a to už je také britský producent Clark, celým jménem Chris Clark. Jste naposledy viděli před třemi lety, myslím, že na spektakuláře naživo Opponent Stims. Název jeho dalšího letošního EP, které vydal přes svůj label Throttle, z kterého už můžete znát také hned úvodní věc Relent Opponent, kterou vydal v dubnu. Teď už tohleto jeho sedmiskabové EP Opponent Stims a skala Globe Core Flats. Clark.

Tolik už novinka od producenta Chris Clark, aka Clark. Jeho track Globe Core Flats najdete na jeho EPčku, které vyšlo teďka v pátek na značce Throttle, jeho oponent Stims. Tak, no a před námi je další takové zajímavé EP DIY udělané od amerického producenta, který se říká Porches, kterého znáte dříve také značky třeba, myslím, že Domino. Tentokrát Mask EP nabízí i starší věci, tentokrát na tomto mixtapeu, který má něco méně než půl hodinky 28 minut. Skoba Innocence, Porches.

Tak tolik tato vesička od producenta Porches, který ho znáte z vysílání rádia na už delší dobu a tentokrát takové EP mixtape spíš a Mask v ukázce Innocence. No tohle single, který jsem tady měl také minulý týden, hráli jsme si nakonec ten předchozí od novou verzi z kluby Parallels, ale tohle už je spolupráce Underworlds,

Underworld a projekt Kiki, skladba ARP 12, kterou tam je v DJ Mixu na tom novém singlu z minulého týdne. No a před námi je překvapivá věc od americké hudebnice, mudlární producentky.

Tak to byla Caitlin Oriel Smith a skladba s názvem Ruin, kterou vydala teďka na značce Someone Special a překvapivá věcička od ní po těch experimentálnějších deskách z Lunska hlavně, ale teď už Castle Beat, teda ten americký producent, který založil značku Spirit Ghost, kam se teďka navrátil zase po měsíci jakousek trojnovinkou Stay With Me.

Novinka Sobeat a novinka Stay With Me, novinka VS značky z Los Angeles Spirit Goth. No a před námi už je britský Ketama projekt a pěkná šlapačka Comes and Goes, která se objevila tenhle týden také na labelu Steel City Dance Disc, labelu právě Mel.

Kettama, což je, jak jsem zjistil, irský producent Ewan Campbell a jeho novinka Comes and Goes ze Steel City Dance Disc. No a je tady další nový singlík ze značky This Never Happened, a tentokrát přímo z tohle týdne od samotného šéfa labelu Daniela Goldsteina, který ostatně vydal i už to EP minulý měsíc s názvem World Is Mine. Tohle je už spolupráce s Davem Havokem ve skladbě Empty Theater Pretty Picture. Lane 8 na Rádiu 1, vy stále posloucháte pořád novinky na alternativní scéně, kompletní playlist také už singlu visí na stránce Rádiu 1. No a za chviličku také desky.

Lane 8 a novinka Empty Theater Pretty Picture z značky This Never Happened, jeho nová spolupráce také s Davey Havokem. No a před námi je Poppy Aykroyd, ta členka také Hidden Orchestra, která má na svém konti už také krásná solová alba. Ostatně jste ji také několikrát viděli v Praze. Teď po mateřské dovolené se vrací touhletou novou deskou Liminal na značku opět One Little Independent, kde ostatně jste mohli najít její solová dílka i předtím. A tohle už je třetí singlová záležitost skladba Continuum.

Vážno hudební dílko Liminal má být snad ještě před prázdninama na značce One Little Independent, tohle byla novinka Continuum z tohle týdne od Poppy Aykroyd. Tak a před námi je už francouzský projekt Acid Rap. Tahle ta vydařená nová věc Jasmin Alsham vznikla s featuringem Vile Alkalk.

Tak to byly už Acid Arab z Francie a jejich novinka Jasmin al-Sham. Tak, featuring tentokrát zpěvák Wael Al-Kak. Před námi jsou američtí Cigarettes After Sex, který mají venku další nový single z tohoto týdne Twizzler.

Cigarettes After Sex a po jejich loňském dvojsinglu teďka už taky novinka Twizzler. No a stále ještě máme tady pár singlů DJ Koze, teďka ještě v novince Spiral, potom ještě Triky a pak už se vrhneme na nová alba, kterých je tady opět požehnaně. Tohle už je ale DJ Koze, Stefan Kozala a jeho nový track pro jeho label Pampa Records, který vyšel v pátek pod názvem Spiralen.

DJ Koce a Spiralen, jeho novinka na značce Pampa Records, která vyšla právě také v pátek. Stejně jako je tenhle ten poslední single, který vám nabídnu od Trekyho z jeho chystané desky Different When It's Silent, kterou přijede na živo představit také už z kraje příštího měsíce do Meat Factory. Spolupráce s Mitch Sandersem a novém singlu Because I Don't Know.

Tolik Tricky a jeho novinka Because I Don't Know, tentokrát spolupráce také s Mitch Sandersem, co by vokalistou, a my se můžeme těšit, myslím, že 9. května snad to bude června, kdy vystoupí s novou deskou Different When It's Silent, která má víc v těch dnech. Teď už ale nové alba a my začneme touhle deskou od newyorských americké partičky Future Islands, kterou tady docela pravidelně představujeme, ostatně není to tak dávno, právě to vyšla deska People Who Aren't There Anymore, tak rok a půl. Tohle je však nové album From a Hole in the Floor to the Fountain of Youth, která dala už několik singlů. Tohle už je ukázka z těch 20 tracků, které tam najdete, z Kaba Calliope, Future Islands, na značce 480 novinka.

Future Islands, teda tá partička okolo speváka Samuel T. Herringa na novém albu, které vyšlo teďka na značce 4AD v pátek pod názvem From a Hole in the Floor to the Fountain of Youth. To byla ukázka Calliope. No a my se podíváme za touhletou novou deskou od německého skladatele na poli i vážné muziky i spojení s elektronikou a Martin Kolštera. Jehož tvorbu tady znáte z jeho vystoupení, které jsou pravděpodobně zážitkem. Naposledy se zde objevil před 2 lety, už je to. Teď vydal však nové album, studoval přímo desku Kluft, kterou tady předcházeli už několik singlů, které jsme se tady v průběhu toho podzimu a letošního roku představovali jako Kon, Ra, Raj nebo Jor. Tohle už je ukázka Gly, jak je zvykem, má opět pojmenované skladby vždy 3 písmeny velkými. Martin Kolštát, jeho novinka Kluft albová. Na označce Edition Kolštát.

to byl už Martin Kolštejt na své šesté studiové desce, kterou nazval tentokrát Klar, a tohle byla ukázka, no Kluft, pardon, a tohle byla ukázka s názvem Gly. Moc pěkné opět album. Teď už před námi je tohleto americké duo s názvem Hemok, které také patří už takovým nestorům postrokové muziky už více než dvě dekády, konkrétně z Nashvilleu, z Tennessee, Andrew Thompson a Mark Byrd, taká Hemok na svém novém studiovém albu, které vyšlo teďka také v pátek a dostalo název tentokrát The Second Coming Was a Moonrise. Ostatně stejnomenný single jsme si tady také představovali, včetně i další singlovky, které spolupracovali také s členem Flaming Lips, Chemical Make You Small, kterou jsme nasazovali do parády. Teď už Hemok na této postrok, tentokrát nečistě tak moc ambientní desce, jak některé je alba bývají, a skupina Deconstructing, kde se i víc zpívá Hemok.

Americké duo Hemok na své tentokrát více postrokově znící příjemné desce s názvem The Second Coming Was a Moonrise. Vyšlo nejznáce Hemok Music teďka také v pátek. No a my se podíváme na teďka tohle britského hudebníka usídleného, myslím, že už v Evropě, Will Sampson, kterého jste viděli také zde v Praze. Rád bych vás určitě dovez opět s touhletou jeho novou desku.

Will Sampson a jeho nové album Sings Again, které opět nabízí právě jeho vokálek falzující v této jeho celkově desetiskobové desce. To byla ukázka Paralyzed, mě vyšlo také v pátek na značce Human Course, jak jsem řekl jeho. No a to už je kanadský hudební producent Bradley DeChamp a Antenne, který ostatně dneska bude znít v jeho spolupráci s dalším kanadským hudebníkem v dnešní seanci ze značky Home Normal. Tohle však jeho nové album na původně ruské značce, usídlené nyní v Holandsku už 4 roky, labelu Donovan. Album Air Science, druhá deska pro tenhle ten label Dmitry Talkina. A ukázka už z desky Closest, Antenne.

Krásný ambientní projekt Antény na novince Air Science, která vyšla teďka také v pátek na znece Drone River, tentokrát Closest ukázka to byla. No a při nám je FS Bloom, tenhle ten multiinstrumentalista z Německa, který spolupracoval třeba i s Nils Frammem na společných deskách. Po dvou letech se právě navrací na jeho label Light Records s touhletou albovou novinkou Wellenformen, které jsme tady hráli už pár předsazených singlů, celkově 11 takových akusticky většinou na kytaru vytvořených skladeb. To už je skladba Clock Dance, FS Bloom a nové album s názvem Wellenformen na značce Light Records.

hviezda, multinárodná hviezda FS Bloom, jeho nové album, ktoré vyšlo na značce Light Records, teďka pod názvem Valen Formen. To bola ukázka Clock Dance, príjemný akustický zvuk, tam je to opäť od tohoto Matadora, ktorý vydáva už také 4. století minimálne. Každopádne, teď už od Beholder, teda tá švýcarská v Curychu usídená hudebnice, ktorá funguje pôvodne už od roku 2018, ešte s právě James Wagresem tvořila tenhle projekt Daniela Weinmann a nakonec teďka už solově se objevuje na této nové desce, kterou vydala pod názvem Honest Work, její 5. studiové album. My jsme se do ní dělali ostatně profilový pořad intro, to mi připomnělo, že dnes to bude s britském producentovi Asta Hiroki. Teď už je ukázka Ring the Light od Beholder. A nový granizace Synbus Honest Work album.

Old Beholder, alias tentokrát té švýcarské indie popové hudebnice Daniela Weinmann a její páté album Honest Work, které znělo v ukázce Ring Light. No a před námi je už tato příjemná indie pokytarová partička z Chicago Teen Blush, nebo spíš projekt tohle hudebníka, který se už na značce Spirit Goth objevil vlastně jak loni, tak i předloni. Tohle však už celé album Heart of s názvem 2019, které vyšlo teď také tenhle týden ve středu, myslím, že to bylo, a ukázka You Wonder, Teen Blush.

Tolik americký projekt Teen Blush a deska 2019 na značce Spirit Goth, novinka z toho Latina také a příjemných právě takových indie pop, které věci tam najdete celkově 15, každopádně to byla ukázka You Wonder. No a před námi je už Ed O'Brien, tady ten také jmenuje kytarista z kapely Radiohead, který už ohlásil svou solovou desku také na jaře letos. Blue Morpho, jeho druhé solové album, vyšlo teď také v pátek na značce Transgressive, předkázáno právě jak titulní skladbou, tak Incantations teďka singlem, no a celkově 7 nahrávek celá různorodých stopáží od téměř 10-minutové závěrečné Obrigado až po třeba kratší Solfeggio dvoupůlminutovou. Tohle už je ukázka Sweet Spot a tohle je také nové druhé solové album člena Radiohead Ed O'Briena, dneska Blue Morpho na značce Transgressive.

Tak to byl už já Ed O'Brien, který stal Radiohead na druhé solovce své desce, kterou vydali v pátek pod názvem Blue Morpho. To byl ukázka Sweet Spot. No a před námi už je také tohleto album, které jsme tady nestihli zahrát minulý týden od projektu Salem, jejich album Red Dragon. Salem, tahleta americká taková dříve Witch House Parta, jak se říkalo, na svém třetím už albu po docela zase 6 leté odmlky. A ukázka má název Salt Lake, album Red Dragon. Tentokrát vyšlo na značce Many Heads. To jsou Salem.

americká partička Salem na svém novém třetím studiovém teprve albu. Za těch 15 let funguje ono více než 15 let. Deska s názvem Red Dragon, červený drak. No a my se podíváme také za touhle novou deskou od Vinyl Williams, která vyšla nějaký minulý týden, kterou jsme nestihli, Star Harmony. A název tohoto album, které vyšlo právě na značce jenom Harmony. A dalo nám příjemný už tři singly jako Crystal Helix či Lost Angel, Soul Gaze na Alexander. No to už ukázka 12 Stars. Stealth 12 Star. Vinyl Williams. Nové album. S názvem Star Harmony.

Lionel Williams, aka Lionel Williams, jak si říká tenhle ten hudebník ze Spojených států, a jinak jeho novinka, která vyšla teďka minulý týden, a to pod názvem Star Harmony. Jinak celkově už myslím, že jeho možná taková, no, určitě asi osmá deska, možná ještě minimálně osmá. Každopádně vyšla po roce od té jeho dvojdesky Polyhaven, Polysymphony, Porta Symphony, tak. To byla ukázka 12 Star, ale teď už Markus Gindner, kterého jste viděli letos na spektakuláře tohle také matadora na poli ambientu už z Německa, který funguje už více než čtvrtstoletí. Jeho novinka Iris pro značku právě Affin, od kterou jste ho viděli v showcaseu ukázce už Nava, tentokrát údajně více spíš kompilační dílko, které vychází pod názvem Iris, Markus Gindner.

tolik Markus Günther na nové desce Aeris, no Aeris a ukázka měla název Nava. Vy stále jste na lidi na pořad novinky na alternativní scéně a jdeme za touhletou také deskou od kanadského tria postpunkového Kola, které po deskách jako Deep in View a The Gloss se navrací na značce Firetalk touhletou novinkou s názvem Coast of Living Adjustment. No a my si dáváme ne tu úvodní věc z téhleté celkově 11 sklabové příjemné desky, která vyšla před pár týdny. Skupa Forced Position, to jsou kanačtí z Quebecu Kola.